0: Nočním blaníkem vás v úterý 6. října provází Mirek Téra. Popravdě, tak trochu možná i v dobrém závidím svému kolegovi Pepovi Černému, který si minulou středu v živém vysílání potykal se svou parťačkou, zpěvačkou Leny, která v podstatě u příležitosti svých 33. narozenin, které nedávno oslavila, vydává novou desku.
1: Mám radost. Nebo my jsme si tykali? My si můžeme teďka potykat.
2: Tak,
1: no. Lenka.
2: Tak, ahoj, Leni. Já jsem Pepa. A moc mě těší.
1: Já jsem se nebyla jistá totiž a přišlo mi to takový divný,
2: tak
1: to vykání.
2: Už jsme na jedné vlně.
1: Už jsme kámoši.
2: Leni, prosím tě, nová deska se jmenuje Good Omen?
1: Good Omen z překladu znamená dobrá znamení.
2: Ano.
1: A nemenuje se tak ani jedna věc z toho alba. Nicméně je to takovej, já tomu vždycky říkám pocit. Je to ten pocit, který já jsem měla při tvorbě toho alba. Byla jsem tak jako svobodná, tak moc jsem si užívala ten proces, že prostě mně přišlo, že jsou přede mnou jenom ty dobrý znamení a že to prostě jde, jako když jedeš autem a máš pořád zelenou a furt všechno ti vychází, nejsou zácpy, což se teď moc neděje samozřejmě po Praze, ale kdyby jsme žili v nějaký utopii, kde by to tak bylo, tak bych to k tomuhle jako přirovnala. Takže dobrá znamení, tahle deska se nesla ve znamení dobrých znamení.
0: I toto celé povídání najdete na webu Rádia Blaník a našich sociálních sítích. Toto byla tedy Leny, tedy Pepova parťačka v jeho odpoledním vysílání minulou středu a my si teď opět poslechneme poctivou porci dalších hezkých českých písniček. Tak ať je vám s Blaníkem hezky.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, místy se tvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude jasná nebo skoro jasná. Ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy anebo také nízká oblačnost. K večeru bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Spárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Spárkase, když jde o peníze.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

Poklidnou úterní noc ve společnosti Rádia Blaník za nás všechny přeje teď Mirek Tér. Dnešní datum 6. října nám připomíná v kalendáři jméno českého původu s významem Bůh je milostivý, které má 627 zástupců v naší zemi. A je to jméno Hanuš. Dalšími jmény pak jsou Renatus, Renát a dokonce i svatý Bruno. Všem tedy blahopřejeme. A pokud se na tento den podíváme z trochu jiného úhlu, pak je významným pro české letectví, totiž v roce 1923 byly založeny československé státní aerolinie a v roce 2006 byla dokončena takzvaná plzeňská dálnice D5. Tolik tedy malé dopravní okénko 6. říjnového dne a dál pokračujeme hezky česky. Tak příjemnou noc.

0: Saša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Štěpán a Saša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak jo. Mi řekne.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici si vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, místy se tvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude jasná nebo skoro jasná. Ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy anebo také nízká oblačnost. K večeru bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
5: Nemáme ani moře, ani velehory.
6: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
7: Zlaté české ručičky.
8: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
6: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
7: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

země zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Také na Prahu 6. říjnového dne vám dělá společnost Noční Blaník a protože je úterý, jeden z našich krajánků se opět vydává na cestu, možná právě do vašeho kraje. Vlastík Suk se nedávno vydal na Jižní Moravu do malebné obce Klentnice a nejspíš jel rovnou za nosem, protože ho sem dovedla vůně kávy, která vycházela z kavárny Café Fara a místního muzea kávy, kterým ho provedla Romana Remutová. A co zde tedy mohou posluchači vidět?
1: Muzeum kávy uvidí sbírku několika strojů, máme jich tady víc jak 500. Jsou tady kousky už ze začátku minulého století od firmy La Pavoni, La Cimbali, Paris Express. Naše muzeum je otevřeno od 10 do 19 hodin. Kromě dvou zimních měsíců, což je prosinec a leden, jsme otevřeni celoročně od pondělí do neděle.
0: Pokud do Klentnice přijedete, nemusíte spěchat domů a klidně zde můžete strávit i třeba velmi příjemný víkend. To se můžete dozvědět právě i na našem blanickém webu, kam své poznatky z cest krajánci Rádia Blaník vždy ukládají. Ode mě je to téměř vše, ať je vám s Rádiem Blaník hezky kdekoliv, přeje Mirek Téra.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je úterý 6. října. Dnes má svátek Hanuš a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se začíná platit zákaz zveřejňování předvolebních a volebních průzkumů před komunálními volbami. Platí do 2. hodiny odpolední 10. října. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích hostí výstavu Hřibovité houby v jižních Čechách. Výstava zároveň připomene sté výročí narození mykologa Zdeňka Kluzáka. Končí 24. ledna 2027. Ve 2 odpoledne začíná den otevřených dveří porodnice Slaný. Litoměřice dokončily v areálu technických služeb města v bývalých kasárnách pod Radobílem nové Rius centrum se sběrným místem. A Muzeum regionu Valašsko připravilo výstavy živých hub, vzácných i běžných druhů rostoucích v regionu. Výstavy budou na zámcích ve Vsetíně a Valašském Meziříčí a potrvají do 11. října. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Dobré úterý, hezké ráno, Hanušu, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Moc hezky si to užijte a bude vám přát i počasí.
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Očekávejte dnes, tedy 6. října, oblohu jasnou až polojasnou. Teploty přes den 19 až 23 stupňů a bude to bez deště. Tak krásný podzimní den.
5: Martin Císař
6: na Rádiu Blaník.
4: Ranní vysílání Blaníku začíná právě teď mezi 5. a 6. Jenom hezká česká hodinka. Tak si užijte den, ať je 6. října pro vás den pohodový a maximálně úspěšný.

0: Dobré ráno, hezký den, i v úterý posloucháte Blaník, děkujeme.
1: S Martinem Císařem.
0: S reportážním mikrofonem jsem se v tom uplynulém víkendu vypravil opět po naší krásné zemi a navštívil jsem pivovar v Kostelci na Černými lesy a pozdravil jsem rovnou Milana Starce, spolumajitele tohoto pivovaru.
2: Dobrý den a s pivovarským dejbu štěstí.
0: Milane, povězte mi, jaké pivo si dnes můžu na čepu dát a jaká piva se tady vlastně u vás vyrábí?
2: Tak kromě našich klasických piv, což je desítka Dešťovka, 12 Vycpaná vidra, 13 Černá svině, tak třeba máme teďka sezónní pivo, je to taková Šťastná 13, tomu říkáme.
0: Takže na dobrý oběd a kvalitní pivo přijdeme k vám. Ovšem tady u vás se můžeme třeba oženit, konají se tu i svatby, je to tak?
2: Ano, děláme svatby, to, což je především od jara do podzimu, to teďka na zimu úplně ty svatby nejsou. Nicméně zahájili jsme takové babí léto, řekněme, v našem Národním muzeu pivovarnictví, takže prohlídky létem neskončily, ale máme každou sobotu od 1 hodiny otevřeno.
0: Jak dlouho trvá taková prohlídka?
2: No to většinu lidí odradí, protože ten náš pivovar, než se proběhne, tak to trvá třeba hodinu a půl a během té prohlídky nastoupáte 144 schodů.
0: Říjen uteče jako voda a za chvíli je tu listopad, prosinec a právě na listopad máte na 17. listopadu připraveno něco pro studenty. Říkám to dobře?
2: Ano, 17. listopadu tady oslavíme Den studentů, oslavíme ho speciálními dětskými a studentskými prohlídkami a mimo toho tady budou speciální piva a jídla.
0: Co dodat, doporučuji návštěvu, to musíte vidět a hlavně ochutnat. Přeji hezké ráno a pojďme si hrát.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

0: Dobré ráno, hezké úterý Hanušům, všechno nejlepší k dnešnímu svátku, pánové, moc krásně si to užijte. Další informační blok už za malou chvíli, krátce o počasí, podíváme se aktuálně domů i do světa a potom si budeme dál hrát české písničky. Tak pěkné ráno a krásné úterý všem.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínu, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
5: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: Radio Blaník. Zprávy. Radio
5: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Objem obchodu s kryptoměnami v českých směnárnách vzrostl v září proti předchozímu měsíci o desetinu, a to na zhruba 880 milionů korun. Meziročně to o 12% méně. Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Obžalovaná na ubytovně zasadila poškozenému 158 bodných a řezných ran. Bývalé lázně v barokním areálu kostela svatého Mikuláše ve Vraclavi na Orlickou Ústecku trápí vlhkost a podzemní voda. Odborná firma sanovala části zdiva. Práce na vysoušení ale budou dál pokračovat. Hokejisté Český Budějovic porazili v dohrávce 8. kola extraligy Brno 5-1. V tabulce se díky tomu posunuli na 5. místo. Kometa je 11. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Postupně dnes bude slunečno a odpoledne teplo. Bude jasno nebo skoro jasno, jen ráno a dopoledne se ojediněle, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy a nebo také nízká oblačnost. Večer bude v jeho západní polovině Čech oblačnosti přibývat a dnešní nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Ale že to hraje skvěle, no vždyť posloucháte Rádio Blaník, mezi 5. a 6. jedeme pro vás.
1: Hezky česky
2: s Martinem Císařem.
0: Česká hodinka za chvíli 6:45, nejvyšší čas vypravit se zase na cesty. Kolega Vlasta Suk se zastavil v Orlických horách v Rokytnici v muzeu Sýpka. A co tady nového mají, co tady zjistil?
3: Máme tady celou řadu věcí, snažíme se být připraveni na dětské návštěvníky, takže například tady můžete za mnou vyzkoušet tvorbu některých řemesel, zároveň koho by zajímala příroda, tak tu máme celou řadu exponátů, které nám ukazují, jak vypadá příroda Orlických hor. Otevřenou máme celoročně, vždy od úterý do neděle, v sezóně dokonce včetně pondělka, vždy od 9 do 17 hodin.
0: Reportáže našeho blanického krajánka najdete na webu radioblanik.cz a dnes je úterý, to znamená, že Vlasta zase vyráží na trasu. Kam to bude, dozvíte se v dobrém ránu, to je tu za chvíli. Kolega Petr a s ním Adélka. Tak si užijte krásný den a buďte s námi dál.
4: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit

0: Ojetý vůz?
1: Tak, abyste ho nepromeškali.
0: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
1: Garanci kvality i výhodného financování.
0: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

Prázdná ulice a oceán na Blaníku. No ty prázdné ulice se začínají postupně, jak se blíží 6. hodina plnit. Tak pokud právě teď vyrážíte z domu, tak si na cestu vemte taky Lucku Bílou.

0: protože tohle všechno vás čeká a nemine, pokud budete Blaník poslouchat i v té příští hodině, a my pevně doufáme, že ano. Dobré ráno, dneska je úterý 6. října 5.54. Rádio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
5: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
4: Videa ze studia.
5: Fotky z našich akcí.
4: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
5: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
4: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
6: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na severu Čech se na některých místech dnes po ránu opět vyskytují mlhy. Jinak přes den se postupně vyjasní na jasno nebo skoro jasno a odpoledne naměříme až 22 stupňů. Tolik o počasí a na řadě už jsou zprávy s Monikou.
4: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
7: Koalice navrhuje snížení trestní odpovědnosti u dětí. Správa železnic chystá v Brně přestavby dvou nádraží. Pardubice stiší podzimní oslavy.
8: Rádio Blaník.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. S měnícím se světem dochází ke zhoršování duševního zdraví. Navíc podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce roste agresivita dětí. Řekl to v České televizi. Podle návrhu koalice by za nejzávažnější zločiny měly být trestně odpovědné už děti od 13 let. V tomto věku už podle ministra vědí, že se vraždit nemá, a tak můžou vést i následky svých činů. Správa železnic vypsala zakázky na projekty přestavby hlavního a Heršpického nádraží v Brně. Původně chtěla vypsat už loni na podzim, později operovala s letošním červnovým termínem. Klíčové zakázky mají stavbu nového nádraží v odsunuté poloze posunout vpřed. Lidé v mnoha městech můžou rozhodovat o podobě svého města. Třeba v Liberci začalo hlasování o projektech v rámci participativního rozpočtu. Pravidla připomíná mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
9: Liberečané mohou vybírat z 24 návrhů. Hlasuje se ve dvou kategoriích, zvlášť pro malé a velké návrhy. V každé kategorii lze udělit 3 kladné hlasy a 1 záporný. Celkem tedy 6 kladných a 2 záporné hlasy.
7: Hlasování potrvá do konce října. Podzimní městské slavnosti v Pardubicích ozdobí světelná show. Ta bude těžší, protože organizátoři omezí výškovou pyrotechniku a klasické hlučné kulové pumy nahradí světelnými efekty. Ohňostroj se po dokončení opravy Vonkova mostu vrací na původní místo u Labe. Slavnosti se konají 9. a 10. října. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
8: Dobré ráno, Rádia Blaník.
4: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno ode mě i od Adel, tak už tady máme úterý, tak si v tom uděláme jasno. Kromě toho, že je úterý, tak je taky 6. října 2026. Svátek dneska slaví všichni Hanušové, kterým přejeme všechno nejlepší. A taky se budou dneska proplácet účtenky a o tom bude řeč už za malou chvíli. Teď Lucka Bílá, za minutu a půl bude 6.

0: Marika Gombitová na Blaníku a Chlapci v pasci. My jsme tady v pasti vašich účtenek a přibývají a to je dobře.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože zhruba za hodinu Adélka sáhne do osudí, respektive do naší SMS brány, vybere jednu z vašich SMSek. Já zavolám na číslo, ze kterého ta SMSka přišla a pokusím se vám proplatit účtenku, vrátit vám peníze, které jste už jednou utratili. Na začátku je tedy ta vaše SMSka, do které je potřeba se nám svěřit s tím, za co jste ty peníze utratili, jestli to byl nějaký nákup, udělali jste si radost, museli jste něco koupit, nebo to byla prostě splátka něčeho. To necháváme čistě na vás, jenom nám napište tu částku a za co to je. K tomu připište jméno, příjmení a odkud jste, tam stačí jenom název obce, pošlete na 600 318 18. No a potom po 7. hodině poslouchejte a když vám zavoláme, tak buďte v obraze a je důležité vědět, kdo právě na Blaníku dospíval. Jako se to včera povedlo Jirkovi z Brna, kterému jsme proplatili tankování. Posloucháte teď Blaník?
3: Poslouchám.
0: No, tak kdo pak dospíval na Blaníku?
3: Lupák, Váha, Katapult.
0: Je to tak, byli tam kaťáci. Posíláme 2139 korun na 40 haléřů do Brna.
3: Já vám moc děkuji a přeji vám krásný den.
0: A dneska můžete být na Jirkově místě právě vy po 7. hodině, tak držíme palce na tankování, aby si člověk vzal hypotéku anebo prostě poslal účtenku do Blaníku. Teď už jsou ale zajlum a za chvíli počasí. Dobré ráno.

0: Soul Asylum Runaway Train v dobrém ránu na Blaníku. Sliboval jsem počasí, tak se pojďme mrknout na to, jaké bude to úterý s datem 6. října.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné úterní ráno, na počasí se dnes podíváme s Šimonem Kolářem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Hezké dobré ráno, aktuálně máme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ale v Čechách se vyskytují ojedinělé mlhy, zejména v údolí řek a v Polabí. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 5 stupni Celsia, ale v údolích je chladněji jen okolo 3 stupni Celsia.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Zbytek dne přinese jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ráno a dopoledne musíme v Čechách ojedinělé počítat s mlhami, které se budou většinou rozpouštět. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli, už víme, jaké to úterý bude, ale jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Tohle už je Petra Janů a Říkej mi. A Blaník se už od rána stará o to, abyste to měli co nejpohodovější. Za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno.

0: Dance with me a Alphaville na Blaníku, zatímco my ráno řešíme, kde jsme třeba, já nevím, nechali klíče, anebo proč nám zase nejde internet, tak vědci řeší věci, kterým většina z nás úplně nerozumí. Za nalezení klíčů nám nikdo cenu nedá, to je cena sama o sobě kolikrát. Vědci se ale dočkají, dneska se bude rozhodovat o tom, kdo si letos odnese jednu z nejprestižnějších cen na světě, a to Nobelovu cenu za fyziku. Švédská akademie věd dneska oznámí letošního laureáta. Mezi možnými kandidáty jsou třeba vědci, kteří se zabývají metamateriály, moderní optikou nebo kvantovým snímáním. Loni cenu dostala trojice vědců za výzkum kvantové mechaniky a vítěz letos získá kromě obrovské prestiže taky 12 milionů švédských korun, což je zhruba 26 milionů korun českých. Takže jestli máte doma někoho, kdo si právě teď třeba po ránu hraje s kvantovou fyzikou, tak možná máte příštího nobelistu. My ostatní si půjdeme oprášit alespoň fyzikální jednotky. V této hodině ještě jednou přidáme stupně Celsia, za chvíli budeme pro změnu počítat v kilometrech za hodinu, respektive v nich bude počítat náš kreánek, kterého za chvilku vypustíme, ale předtím tady budou ještě krátké zprávy. Teď je 6 hodin a téměř 20 minut. Rádio Blaník.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
4: Tak ten bude na výpečky.
5: Nebo pěkně do udírny.
4: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
3: Zeman maso uzeniny.
5: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
6: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
7: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
6: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
7: To nejlepší z regionu.
6: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
8: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
9: Auto na šrot CZ.
10: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
9: Volejte 776-823-833.
10: Auto na srot.cz.
9: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
10: A zdarma odvezeme.
9: Volejte 776-823-833.
11: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
12: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
13: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
14: Jack.
13: Když máte v plánu pořádnou práci.
14: Jack.
13: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
14: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
15: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
16: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Dámy a pánové, Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
2: Rádio Blaník. Zprávy.
3: Rádio Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžné údaje o vývoji spotřebitelských cen v září. Podle analytiků meziroční inflace zrychlila až o 0,5% proti srpnovým necelým 2% bodům. Olomoučtí hasiči zasahují u požáru u bytovny v Šumperku. Nejméně 14 lidí bylo z budovy vyvedeno. Hořet začalo v jednom z pokojů a oheň se pak rozšířil až na střechu. V Krnově na Bruntálsku zůstává hlavním tématem voleb obnova po povodních. Shoduje se na tom nejen současná radnice, ale také opozice. Volební místnosti se otevřou už tento pátek. Nálada v německém automobilovém průmyslu se v září výrazně zhoršila. Index institutu IFO klesl ze srpnových minus 22 na aktuálních minus 35 bodů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník
2: s Petrem Svíbou.
5: S Adélkou vám přejeme dobré ráno, je úterý 6. října a za chvíli přibude ještě jeden člen dnešního ranního vysílání. Přibude totiž krajánek a řekne nám, kam dneska zamíří. Za 3 minuty bude 6:30.

0: Monitory Tessa Lutant a Daniel Landa na Blaníku a jdeme na Krajánka.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Týden se s týdnem sešel, máme tady zase úterý a úterý, čtvrtek a sobota, to jsou dny v týdnu, které jsou jako stvořené pro našeho krajánka, protože to vyráží za vámi, ale co za vámi, on vyráží hlavně na místa, která stojí za objevení a stojí za to, abyste se tam taky třeba jednou zajeli podívat. Tak kam to bude dneska, to nám řekne Vlastík Suk, který za chvíli nasedne do auta. Vlastíku, ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj, přeju vám všem dobré ráno. Dneska tu budu mít pozvánku pro děti. A to na místo, kde se doslova vyřádí. Je to Vlčí doupě v Jaroměři. Na jaké děti tady cílí, co všechno tady mají a další podrobnosti uslyšíte po 14. hodině. No a potom se zaměříme na naše zdraví, na pohodu, relax. Pozvu vás totiž do Stolné jeskyňky v Černilově. Jaké účinky má právě jeskyňka na naše zdraví a co nabízí právě tahle? Jenom to se dozvíte krátce po 17. hodině. Dneska tady Královéhradecký kraj, Jaroměř a Černilov. A já se budu těšit na slyšenou.
0: My se taky těšíme, pozdravuji v jeskyňce a v Jaroměři. A hlavně se nám v pořádku vrátí teď už Karel Goda. Zůstanu svůj, je minuta po půl sedmé.

0: Hot and Cold. A Katy Perry na Blaníku. Bude horko nebo bude zima?
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Tak trošku bude obojí, protože podle včerejší předpovědi meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu by se nám to v polovině týdne mělo zlomit a měla by přijít zima, ale polovina týdne tady ještě není. Pořád jsme v té první polovině. Jak to bude teda dneska?
2: No, je to pravda, protože zatím to počasí bude podobné jako v těch předchozích dnech, takže zatím ten zlom nepřichází. Dnes bude v maximech 18 až 23 stupňů, na horách okolo 16, jinak bude převážně jasno až skoro jasno. Ráno a dopoledne se ojediněle zejména v Čechách můžou opět vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, takže hlavně opatrně na vozovkách.
0: No, buďte opatrní, a je tam taky mlha dneska. Je tam docela hustá mlha občas, takže nezapomínejte na mlhovky, hlavně na dálnici, prosím vás. Fakt ty zadní světla potom nejsou vidět, když se člověk přiblíží. No a za chvíli budeme přát k narozeninám. Komu konkrétně, tak to se dozvíte za pár minut. Teď je 9 minut po půl sedmé.
1: Česko míří opět k volbám.
3: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí
1: a k tomu třetinu senátorů.
3: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho
1: a vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
3: Komunální a senátní volby 2026
1: na Rádiu Blaník.
4: Máme ji!
5: Naši novou akuvrtačku.
4: Jen za 799 korun.
5: S baterií a nabíječkou v ceně.
4: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
5: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
10: Chceš válku? Tak tady máš válku.
9: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
11: Všude kolem jsou žraloci.
9: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
12: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
13: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
14: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
13: No nekecej.
15: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
16: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
17: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
18: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
19: Kolik budu za lék doplácet?

0: Prosím.
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
2: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.capilan.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na dek.cz.

0: Tereza Kendlová a Diamanty na Blaníku a tahle písnička teď nezněla úplně náhodou.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tereska má dneska narozeniny. A já to řeknu, já tu číslovku řeknu. 40 to může být totiž krásná věc, zvlášť když máte za sebou čtvrtstoletí na pódiu a před sebou jeden z největších koncertů své kariéry. Tereza Kendlová právě dneska slaví 40. narozeniny a už v sobotu ji čeká velký koncert. Kde?
3: Ve Fóru Karlín, a to bude zatím největší koncert její kariéry. Zazní všechny velké hity, některé i v mých úpravách, no a samozřejmě písničky z nové desky, jako jste právě slyšeli, tu titulní Diamanty.
0: No a bude tam taky jeden velký návrat. Tereska se tam totiž na pódiu potká s druhou Tereskou, Tereskou Černochovou, a společně budou vzpomínat na éru Black Milk a bude to taková podsta Heleně Zeťové, protože to je ta třetí, která už bohužel teda není mezi námi. Takže Teresko, všechno nejlepší. Nezapomeň, že svět se mění a 40 to je teď nová 30. A potom tady mám ještě jedny narozeniny pro změnu 50. A ty slaví jeden z idolů konce 90. let. To ty si teprve začala, Adel, rozumbrát, dá se říct, vlastně ještě ani ne.
3: Ještě asi ani ne.
0: Pamatuješ se na Lunetiky?
3: No, ale to jo, zase. To byl tak velký kulturní fenomén, že ani to mě neminulo.
0: No tak právě jeden z Lunetiků, Martin Kocian, dneska slaví ty 50. narozeniny. V sobotu si s ostatními členy kapely zaspíval v pražské hale O2 Univerzum. A jestli se o 40 říká, že je nová 30, tak o 50 se tím tuplem říká, že je to nová 40, takže Martine, všechno nejlepší a příští rok se s dovolením připojím. Takže ještě Lunetici.

0: je hudba tvůj lék. To byli Lunetici, Martin Kocián má dneska 50 ještě jednou. Všechno nejlepší. A kdo vás čeká v té příští hodině? Bude tam Turbo? Opět a Radeček. A také Lenka Filipová a Karel Zich. Hezky česky na Blaníku i po 7. A taky se budou proplácet účtenky. Teď je 6.53. Radio Blaník.
1: Posloucháte Radio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
7: se to má podařit. Autokoutek.
8: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let.
9: Radio Blaník, počasí. Radio
10: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Úterý na severu Čech nabídne slunečné počasí, bude jasno nebo skoro jasno s teplotami od 18 do 22 stupňů, na horách bude 15, ráno a během dopoledne se ale lokálně budou tvořit mlhy. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Blaník za volantem.
10: Nehoda osobního auta nám brzdí provoz na Českolipsku. Přibrzdíte na příjezdu do Mimoně ve směru od Novin pod Ralskem. Na Litoměřicku se bouralo na příjezdu do Krapčic ve směru od Bělníka, tak i tady počítejte s nárazovým kratším zdržením. Velký pozor dejte v Blažanech na Liberecku. Tady se převrátil nákladák a pravý jízdní pruh je proto uzavřený. A omezeně se jezdí na D8, a to směrem do Ústí nad Labem, kvůli rekonstrukci mezi 87. a 82. kilometrem. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Teď zprávy s Monikou.
15: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
9: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: V Česku přibývá trestných činů pod vlivem alkoholu. Jihočeská přehrada Husinec je bez vody. Fotbalová reprezentace nastoupí proti Anglii.
18: Radio Blaník.
17: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Experti na problematiku závislostí radí omezit prodej alkoholu, a to v noci na určitých místech, a doporučují úpravu jeho daní a cen. Podle nich roste v opilosti násilí a agrese. Opatření by tak přispělo k větší bezpečnosti a úbytku násilných činů. Zatímco regulaci podporuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, proti omezování prodeje ministr pro prevenci a zdraví Boris Šťastný. Jihočeská zásobárna pitné vody přehrada Husinec u Prachatic je na suchu. Za 86 let její existence místní tak málo vody nepamatují. Z řeky Blanice, která nádrž napájí, je potůček, který meandruje v původním korytu. Druhým dnem pokračuje týden Nobelových cen. Včera byla udělena za objev optogenetiky, který výrazným způsobem posunul lidské poznání. Dnes Švédská akademie oznámí, kdo se stane nositelem Nobelovy ceny za fyziku za letošní rok. Fotbalová reprezentace zakončí dnešním zápasem v Anglii rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve čtvrtém zápase by mohl být k dispozici také bek Vladimír Coufal.
12: Nesmírně jsem se tady těšil, doufal jsem, že mě to koleno se uzdraví, abych tady mohl případně nastoupit nebo aspoň si tady zatrénovat. Hlavně tady být s klukama, to bylo pro mě nejdůležitější. A Londýn je pro mě druhý domov, spoustu hráčů tady z anglického národňáku znám, leta jsem proti ním nastupoval. Mám Anglii strašně rád, takže pro mě to je fajn být tady.
17: Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům Češi z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Deniou poprvé bodovat. Chybět bude kvůli trestu kapitán Ladislav Krejčí. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
19: Dobré ráno, Rádia Blaník.
20: S Petrem Slívou.
0: Ta následující písnička se jmenuje Hráč, což nám teď docela jako hraje do noty, protože hrát se tady bude, nejenom písničky, ale budeme taky hrát o vaše účtenky a Adel už si je teď prohlíží, máme je?
21: Máme účtenky.
0: Máme účtenky, za chvíli vybereš jednu, viď? A tu já proplatím.
21: Přesně
0: no,
21: tak.
0: No krásně, spravedlivě to máme rozdělené, rozdáno. Takže Turbo a Hráč teď na Blaníku, za minutu bude 7 a dobré úterní ráno.

0: Skupina Opět a Radeček na Blaníku a všechno je v pořádku, všechno je v pořádku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože touhle dobou se u nás na Blaníku proplácejí účtenky a tak to bude i dneska. Zeptám se i Adélky, je všechno v pořádku, je osudí v pořádku?
3: Já bych řekla, že jo.
0: Co to většinou říká, že jo, před tím, před nějakým losováním nebo u čeho se to říká, u sportky, ne?
3: Já nevím, já už jsem sportku dlouho neviděla, ale určitě je v pořádku.
0: No, všechno je v pořádku. Všechno je v pořádku, nicméně my nelosujeme sportku, my vybíráme vaše účtenky a už víme, komu budeme dneska proplácet.
3: No já už to vím.
0: Tak jo, tak já se to dozvím za chvilku, jenom se tady operativně zařadím takový ten podkres plný napětí a jdeme telefonovat. Napnutý jak šandy. Doufám, že jsem vytočil správné číslo. Tuhle se mi někdo dovolal a na druhé straně se ozvalo. Vy opravujete ty traktory, že jo? Říkám, ne, já teď běhám, ale jinak pracuji úplně mimo obor. Aha, tak naschle.
4: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník Petr a Adel, je tam Ilona.
4: Ano, ano.
0: Kde nás teď posloucháte, Ilono?
4: V práci.
0: V práci.
4: Pracuji ve škole.
0: A máte u toho puštěný Blaník?
4: Určitě.
0: Ve škole? Jako co pracujete ve škole?
4: Jako uklízečka.
0: Jako uklízečka, no dobře, tak to je dobře, že tam posloucháte Blaník. A Adel teď přečte, Adel teď přečte, co jste nám napsala do té SMSky.
3: Tak Ilona by chtěla proplatit účet za oleje a filtry k údržbě jejího autička za 2800 korun.
0: To sedí?
4: Ano, ano.
0: A tím autem jste teď dělala do práce?
4: No já jsem měla autonehodu, takže teďko má rodí, ale...
0: Marodí.
4: Je nabouraný, ale je to dobrý. No tak bude opravený.
0: Nicméně tuhle tu částku, kterou jste si napsala, vám proplatíme v případě, že nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Opět a Radeček, můj milovaný.
0: A je to tak a my vám posíláme 2800 korun.
4: Paráda, děkuju moc.
0: Gratulujeme.
4: Děkuju moc, to se hodí.
0: A mezi námi, jestli to byly jenom plechy a nikomu se nic nestalo, tak zaplať pánu za to, že jo?
4: Jenom plechy, ano.
0: Ilono, tak krásný den přejeme, zůstaňte nám na lince a naslyšenou.
4: Ježiš, děkuju moc, naschledanou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Sailing a hrocťuhar na Blaníku. A před chvílí jsme proplatili dnešní účtenku. I loni jsme zaplatili údržbu auta 2800 korun.
1: No, já jsem měla nehodu, autonehodu, takže teďko mě marodí, ale...
0: Marodí.
1: Je nabouraný, ale je to dobrý. No tak, bude opravený.
0: Nicméně tuhle tu částku, kterou jste si napsala, vám proplatíme v případě, že nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
1: Opět a Radeček, můj milovaný.
0: A je to tak a my vám posíláme 2800
1: korun.
0: A vaše účtenka přijde na řadu třeba hned zítra zase po 7 hodině, ale nejdříve musíme vědět, co chcete proplatit, a to nám hoďte do SMSky, kterou pošlete na číslo 600 318 118, přidejte tam taky celé své jméno, příjmení, odkud jste, a pošlete, a zítra po 7 dobře poslouchejte.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Tak po ránu zatím mlhy, co dál přes den?
3: No, ty mlhy se postupně rozpustí a čeká nás dnes jasno nebo skoro jasno, takže bude hezký sluníčkový den. Večer v jeho západní polovině Čech bude oblačnosti zvolna přibývat, ale ty teploty budou příznivé, v maximech 18 až 23. Na horách pak bude okolo 16 stupňů a foukat bude slabý vítr.
0: A tohle už je týma Slovník cudzích snů a vy jste s Blaníkem. Za minutu bude 14:15.

0: Lenka Filipová, Karel Zicha, Mosty v dobrém ránu na Blaníku. AI, zkratka, se kterou se potkáváme čím dál častěji, obávaná, proklínaná i vzývaná umělá inteligence, dobrý sluha, ale zlý pán, tak se to dá taky asi brát a na spoustě míst už slouží. Doufejme, že nevládne. Podle nového průzkumu ji při práci v Česku používá už nadpoloviční počet lidí, 56%. Před 2 lety to přitom byla jenom třetina. A nejčastěji uživatelé říkají, že díky umělé inteligenci zvládají stejnou práci rychleji a jsou produktivnější. 9% lidí dokonce říká, že jim AI ušetřila tolik času, že mají teď víc volného času na jiné věci. Má to samozřejmě i druhou stranu, skoro polovina Čechů se obává, že jim umělá inteligence jednou vezme práci a u mladých lidí mezi 18 a 30 lety je ten strach ještě větší, tam se obává 57%. No, AI nám možná práci nevezme, ale dost možná i teda pořádně změní. V každém případě je tady a nějak s tím asi budeme muset smířit, protože teď už to asi jinak nepůjde. Teď je 7.21 a za chvíli krátké zprávy. Rádio Blaník.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od české pražírny Coffee Limit z Posázaví.
2: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
5: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
7: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Oplocení podle vašich představ. Od návrhu po realizaci. Hliníkové, lamelové, 2D, 3D. Branky, atypické brány a pohony Herman. Železářství Bradáč, to je kvalita a dlouhá životnost pro váš pozemek.
8: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
9: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
10: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
11: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
12: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
13: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
14: Ty v Bauhausu nevedeme.
13: A Auschus našel byste?
14: To vás zklamu, bohužel.
13: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
14: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
15: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
16: Bauhaus, když se to má podařit.
17: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
18: No, říkala, že nic nechce.
17: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
18: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
19: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
20: Romantickou večeři.
19: Pobyt pro dva.
20: House running.
19: Jízdu v supersportu.
20: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
19: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
20: Nejlepší zážitky hledejte na
21: firmanazážitky.cz.
22: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální víkend. Pochoutky staročeské kuchyně. Ochutnáte jídlo našich panovníků. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grill Hammer. Steakárna, jak má být.
23: Jsem horská gorila z Ugandy.
24: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
23: Jsem horská gorila z Ugandy.
24: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
25: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Mlík za volantem.
1: Na některých místech může provoz komplikovat hustá mlha. Pozor dejte například na trase Most Chomutov u Jirkova na kruhovém objezdu. Jsou v sobě dvě osobní auta. Přímo v Chomutově se bouralo i na Černovické na kruhovém objezdu u Globusu. Tady policie vyšetřuje nehodu osobního auta s dodávkou a se zdržením v koloně nárazově počítejte na Litoměřicku. Před Krapčipcemi směrem od Cítova se vyšetřuje vážná dopravní nehoda dvou osobních aut. Jsou tam záchranáři i policie. Ta řídí provoz kyvadlově. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Na řadě jsou krátké zprávy.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. U České Lípy najel vlak do nastraženého kamení na kolejích. Provoz na trati do Nového Boru večer stál. Ve vlaku cestovalo asi 20 lidí. Nikdo nebyl zraněn a po pachateli policie pátrá. Svaz dovozců aut dnes zveřejní statistiku prodeje nových vozů na českém trhu za třetí čtvrtletí. Od začátku roku do konce srpna prodej nových aut vzrostl o 4,1%. Ve Frankfurtu nad Mohanem dnes večer slavnostně zahájí 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko. Český plochodrážník Jan Kvěch vítězný hattrick na memoriálu Luboše Tomíčka nezavršil. Den po triumfu na zlaté přilbě mu ve finálové jízdě vrátil porážku z Pardubic Lotyš Lebeděvs. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
4: Dobré ráno Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
5: Dobré úterní ráno s datem 6. října ode mě i od Adel a my se za chvíli vrátíme ještě do pondělka, protože včera tady bylo zase další kytarové ráno a tentokrát tady bylo plné studio. Přišla skupina Divokej byl, tak se k tomu vrátíme už za chvíli. Za minutu bude půl osmé.

0: Ringo a Marta Kubišová na Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A slibovali jsme vám jednu vzpomínku na včerejšek. Včera tady bylo další kytarové ráno. Tentokrát dorazila kompletně, skoro kompletně skupina Divoké. Bylo jich 7 místo 8, teda, ale i tak nás tady bylo poměrně dost ve studiu. Co se ti líbilo nejvíc, Adel?
3: Mně se líbila debata o topinkách. To vlastně tady byl celý jeden vstup o tom, jak kdo má rád topinky, tak to mě bavilo. A obecně oni jsou všichni strašní sympatiáci,
0: jsou fajn, K těm topinkám, jak jsme došli, protože kluci nám vysvětlovali, jak vznikla písnička Lahůdky, že si vzali příklad z filmu Jáchyme hoď ho do stroje, jak tam Marta Vančurová prodává ty topinky a Luděk Sobota si je přijde koupit, že jo. Takže ty topinky potom byly takovým ústředním motivem včerejšího kytarového rána. Ale pozor, slyšeli jsme taky zárodek jedné nové písničky. Kluci, kdy jste napsali naposledy nějakou písničku? Je otázka, co?
4: No, já nedávno.
0: Ty nedávno? No. A už jsi seznámil kapelu s tou písničkou, Vašku?
4: Ne, to je úplně nová.
0: Jo, to je úplně nová, takže kluci ještě neslyšeli.
4: Jo.
0: Že bychom se udělali teď premču, že bys jim jako brnknul třeba kousek? Co je čeká?
4: Chodím po svým rodném městě, nemám cíl. Řeknu ti, co mě láká. Já o veliké cestě do neznámé země sním. Duši tuláka mám.
0: Krásný, to je Roman valil oči a teď nevím, proč, jestli se mu to líbilo, nebo že neví, co s tím teď.
5: Dobrý?
0: Jakože dobrý, že jo? Že si to taky líbilo, fajn. Tak my doufáme, že se dočkáme téhleté písničky potom ve finální verzi, ale my si teď dáme jednu, která tady včera zazněla. Ty chceš něco říct?
3: Ano, já jsem chtěla zmínit, že kluci tady taky prozradili, že chystají nové album,
0: ano,
3: které nás ale čeká až v roce 2028. Nicméně se na to můžeme těšit.
0: A tam bude i oslava 30 let kapely a teď vyrážejí na akustické turné a takhle nám akusticky včera zahráli Lahůdky.
4: Jdem, ještě nepadnu.

0: Tak takhle nám včera Divokej Bill zahrál Lahůdky v kytarovém ránu naživo v tomto studiu.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: A protože jsme vám to všechno zase točili, tak obrazový materiál už brzy uvidíte na našich stránkách a na našem YouTube kanálu. A teď pojďme na počasí.
2: Dnes nás čeká den, který bude velmi podobný jako ty předchozí. Teď po ránu se objevují mlhy, a to hlavně v Čechách, takže raději nohu z plynu. Jinak bude jasno až polujasno. K večeru může v jihozápadní polovině Čech oblačnosti opět přibývat. Teploty budou ale příjemné 18 až 23 a na horách tady čekejte teploty okolo 16 stupňů Celsia.
0: Potěšilo vás to počasí? No pokud málo, tak takový recept na to, jak být šťastný, vám dáme už za malou chvíli. Taky nás čeká Lucie Amerika a za 4 minuty bude 7:45.
3: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
4: Rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
7: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v

0: Režná a červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
1: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.capilan.cz.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Tak to byla Amerika a Lucie v dobrém ránu na Blaníku. A teď to štěstí.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Štěstí, to je takový ten stav, kdy je člověku dobře, vlastně neví ani proč. A prý se to dá trénovat a nemusíte kvůli tomu vyhrát v loterii ani odjet na měsíc na Maledivy. Cože to doporučují odborníci?
3: No, ono vyšlo z takového jednoho obrovského zkoumání, kde se ptali lidi právě, co je dělá šťastnými, tak vyšlo takových 12 jednoduchých pravidel. První sněte ale s rozumem, takže ne snít o tom, že vyhrajete olympiádu ve skocích na lyžích, i když jste na nich stáli naposledy na základce, ale důležité je třeba věřit nebo snít, že se jednou na těch lyžích naučíte, to může stačit. Potom za druhé, práce není za trest, takže pokud máte reálnou možnost změnit zaměstnání, kde se trápíte, tak to udělejte. Potom za třetí, žijte dneškem, ne minulostí, ne budoucností, prostě tím, co je teď a tady. Potom čtvrté pravidlo je hlasujte pro štěstí, takže se musíte prostě rozhodnout. Je to vaše volba být šťastnými. Páté, to se mi líbí nejvíc, rozdávejte radost.
0: Ano.
3: No a tak to jde dál a dál. Žádné srovnávání, buďte sami sebou, přestaňte se strachovat a myslete pozitivně, nechte své štěstí růst, prostě se spojte s jinými lidmi a uvědomte si, že štěstí vám nejen prodlužuje život, ale také vám umožňuje smysluplně prožít ty léta, které tady máme.
0: Takže dneska zkuste jednu maličkost pro svoje štěstí, třeba můžete začít hned teď, že si zesílíte Blaník. My jsme si vybrali ten bod, že budeme rozdávat radost a budeme rozdávat i pohodu. Třeba hned touhletou písničkou, tady Elán a Vermi, a nezapomeňte, že...
4: Štěstí? Co je štěstí? Mužka jenom zlatá.
0: Dobré ráno.

0: Fermi a Eláni na Blaníku, chvilku před 8 hodinou. A co po 8? Po 8 třeba činasky. Jarda Uhlíř a Zdeněk Svěda. A taky Petr Kotval. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 8. A čeká nás taky host na telefonu. Teď je 7.54.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Kdekoliv na světě.
9: A 24 hodin denně.
8: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
9: na našem webu radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
10: Blaník. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Po rozpuštění ranních mlh bude úterý na severu Čech ještě slunečné. Čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty odpoledne od 18 do 22 stupňů, na horách 15, pofukovat bude ale slabý proměnlivý vítr. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
9: Kdy bude to správné počasí na výlet?
8: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
9: Blaník za volantem.
10: Na Ústecku před Leštinou směrem od Lovečkovic se vyšetřuje nehoda osobního auta, které se srazilo se Srnou. Opatrně také v Chomutově. Kolona je v Černovické ulici. Na kruhovém objezdu u Globusu zasahuje policie u nehody osobního auta s dodávkou. A bouralo se také na Litoměřicku. Před Krapčicemi směrem od Cítova zasahují záchranáři a policie u srážky 2 osobních aut. Jezdí se kyvadlově s kolonou, proto počítejte v obou směrech. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Vám přeju samozřejmě šťastnou cestu. A slovo má Monika, jsou tu další zprávy.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
12: Volební lístky by už měla mít většina domácností. Brno začíná při výrobě tepla regulovat spotřebu plynu. Řidiče v Mostě snadněji zaparkují.
8: Rádio Blaník.
12: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Do dneška by měly obce domácnostem dodat hlasovací lístky pro podzimní volby. Možné ale získat i předem na obecním úřadě nebo pak i ve volební místnosti v den voleb. Ode dneška také platí zákaz zveřejňování volebních průzkumů, který potrvá do konce voleb. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14:00, uzavřou se v sobotu ve 14 hodin. Brno má nový zdroj tepla a elektřiny. V Maloměřicích začal fungovat modernizovaný provoz Brno Sever, který využívá dřevní štěpku a má město pomoci regulovat spotřebu plynu. Jak moc se ji podaří omezit, popisuje mluvčí brněnských tepláren Radka Mistrová.
13: Nový zdroj nám umožňuje nahradit významnou část zemního plynu lokální biomasou a už během minulé topné sezóny se ve zkušebním provozu reálně zapojil do výroby tepla pro Brno. Nový zdroj může ročně vyrobit teplo pro Brno v objemu zhruba 500 000 GJ.
12: Další výhodou je úbytek tisíců kamionů, protože do Maloměřice dřevní štěpka vozí po železnici. V Mostě funguje nový informační systém. Díky němu řidiči zjistí, jestli najdou volné parkovací místo u hradu Hněvín. Nemusí tak už absolvovat úzkou cestu nahoru a zpátky v případě obsazeného parkoviště pro 20 aut. U památky výrazně stoupl provoz po otevření restaurace a zřízení ferat. Valašské Meziříčí na Vsetínsku chystá na příští rok investiční akce za 2,85 milionu. Radnice chystá například druhou etapu stavby chodníku v Hrachovci, vybudování nové zastávky a točny v Podlesí anebo přestavbu lávky pro pěší přes Rožnovskou Bečvu u přístavu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
8: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, Adel. Dorazil nám mail, který reaguje na ty radio štěstí, které jsme dávali před chvílí.
10: Ano.
0: Píše se tady: dobré ráno, mé drahé rádio, poslouchala jsem teď vaše návody na štěstí. Já mám jednodušší pravidélko. Nečekej, že bude lépe, nebo že něco bude jednodušší. Problémy budou vždycky. Nauč se být šťastná zrovna teď, protože jinak to nestihneš. Abych to tím ukončil, co?
10: To je krásné. Taková
0: rada do života.
10: Taková 13. rada šťastná.
0: Přesně tak. Děkujeme. Kamile, děkujeme. Kamile Berkové. Díky moc. My se ponoříme do té následující hodiny, ve které nás čeká taky ranní host na telefonu. Teď je 8.

0: Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák a Dělání na Blaníku a teď už ten slibovaný host na telefonu.
1: No a dneska po ránu mám na telefonu ženu, kterou jsem dlouho neslyšel a hlavně taky dlouho neviděl. Markétu Plecháčovou. Markéto, ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj, dobrý ráno.
1: Někteří z vás budete Markétu znát ještě pod jménem Jakšlová, takhle si vystupovala ještě v době Verony, že jo?
2: Ano, ano, za Svobodná.
1: No ale hlavně Markéta je tou ženou, která naspívala znělky Rádia Blaník, džingly. Kdykoliv se ozve něco zpívaného, tak to je právě Markéta. A já jsem tě strašně dlouho neviděl, takže jsem rád, že tě teď alespoň slyším. Jak se máš, co děláš?
2: Je to, seš moc hodný, že voláš. No, mám se krásně. Jingly samozřejmě, když slyším Rádio Blaník, tak vždycky si vzpomenu na natáčení, bylo to bezvadný.
1: Bylo.
2: A jsem ráda, že do dneška zní éterem, je to bezvadný to slyšet. Jako vždycky mi to udělá takovou radost, zahřeje mě to na srdíčku. A takže na to ráda vzpomínám. A prosím tě, no já jsem, jak se mám, no já jsem posledních 9 let doma s dětičkama, takže mám takový povolání multi, takže jsem jako máma, uklízečka, terapeutka, soudce, taxikář. Takže je to velmi nabitý program, ale nestěžuju si, je to občas samozřejmě náročný. Máme 3 malý děcka, 10, 7, 4, takže je to pořád jako dost péče, ale bezva. Je to taková jiná životní etapa, než když to byl ten show business a zase kočování všude možně a zpívání, tak je to něco jiného, ale je to taky docela makačka.
1: No, já mám ještě v živé paměti, jak jsme spolu jeli tehdy do toho Berlína. Ty si čekala to první dítě, mám tušení, že jo? Bylo první, že jo, tehdy?
2: No, možná první nebo druhý, člověče, já už si to ani nepamatuju.
1: No nicméně, byla si v pokročilém stádiu těhotenství.
2: No to už jsem byla,
1: si to zvládla úplně na jedničku, krásně si to tam naspívala. Od té doby to používáme.
2: To je super.
1: Zpíváš vůbec ještě? Co děláš?
2: Hele, nespívám. Pokud zpívám, tak maximálně s dětma. A ty mě většinou překřičej, nebo mi řeknou, ať nespívám a jdou dělat něco jiného. Ty jako vůbec, ty na to nějak nereagujou. Teda pravda, prostřední dcera, ta jako ta ráda poslouchá některé moje písničky a jako protože jí baví taky zpívat, tak se do toho jako tak vžívá, říká, že bude teda taky zpěvačka, tak uvidíme.
1: Pouštíš dětem občas své nahrávky z dob třeba Verony?
2: No hele, nepouštím, ale oni si to našli nějak sami. Já jsem jim to ani jako od dětství neříkala, že zpívám. A vlastně třeba některé starší moje dvě dcery se to dozvěděli až ve školkách, že zpívám. Ten Maxík, ten první syn, vlastně ten se mnou byl na několika vystoupeních jako malej, ale moc toho tenkrát ještě rozum neměl. Takže tomu to připomněli zase potom taky ve školce nebo ve škole. No a popravdě já jsem teďka nějaký písničky, jsem se právě koukala, co jim pustím a říkám, ježiš, to už se ani nepamatuju, co to vlastně je za písničku, že už je to docela dávno.
1: Tak my ti asi necháme teda naspívat nějaké veselé znělky Blaníku znova.
2: No, tak až budete potřebovat, praxi, že jo. Uděláme zase výlet.
1: Prosím tě, ptám se každého na konci tohoto rozhovoru, nějaká dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila a může to být sebemenší prkotina, prostě něco,
2: dobrá
1: co ti udělalo radost.
2: Hele, občas mi děti řeknou, že jsem super máma, tak to mi udělá tak jako radost,
1: to
2: ale
1: chápu.
2: To asi si nechtěl slyšet.
1: Ale jo, může být.
2: Hele, nedávno dobrá zpráva byla, že nám konečně na stavbě řekli, že se začne pokládat podlaha, protože my netrpělivě čekáme na nový byt, který se rekonstruuje hodně dlouho a už se jako hrozně těšíme na větší prostor. A říkali jsme si, že až se začne pokládat podlaha, že to znamená, že už se to blíží. Takže když mi to teďka na stavbě řekli, že už se bude pokládat podlaha, tak to byla jako hodně super zpráva, takže už jsem se viděla v tom novým větším bytečku, v tom našem novém hnízdě, kam už se jako hodně těšíme. No.
1: Nejsou lidi na podlahy, ale teď už to přijde konečně.
2: Ne, ona ta rekonstrukce trošku trvala a tak a trošku jsme hledali, takže to celý trošku trvalo, ale je tam světlo na konci tunelu, takže dobrý.
1: Tak držím palce, ať to všechno dobře dopadne a strašně rád jsem si s tebou popovídal.
2: Děkuju.
1: Měj se krásně.
2: Já taky, tak ahoj. Všem posluchačům přeju, ať se mají krásně a ty taky samozřejmě.
1: Děkuju, pa, pa, pa.
2: Tak ahoj. Ranní host
0: Rádia Blaník. No a kromě našich džinglů, tak tuhle tu písničku tehdy Markéta s Veronou taky naspívala.

0: Verona, hey boy, dnešním ranním hostem na telefonu byla Markéta Plecháčová v době, kdy vznikla tahle písnička Ještě jak šlova.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A teď jste ještě slyšeli navíc zaspívat to Rádio Blaník. No, pojďme se podívat na počasí na dnešek. Já když se dívám do těch historických pramenů, tak 26,1 stupně Celsia, to je rekord pro dnešní den, pro 6. říjen z roku 1942. A minus 1,3, to je další rekord z roku 1912. Jak to bude dneska?
2: Dnes pravděpodobně žádný rekord nepadne. To počasí bude sice příjemné, ale řekla bych takové průměrné pro ten začátek října. Čekají nás teploty 18 až 23 stupňů, na horách okolo 16. A teď už se postupně začínají ty ranní mlhy rozpouštět, takže už teď za okny svítí sluníčko, máme jasno nebo skoro jasno a to vydrží skoro po celý den. Večer bude v jihozápadním polovině Čech opět oblačnosti přibývat a foukat bude slabý vítr.
0: Pořád je tady s námi ještě baví léto, tak si ho pojďme užít. Je v tahu a Petr Kocval teď na Blaníku půl minuty před 8:45.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: To byla holka z plakátu a slza, která s námi letos opět objela. No, docela dost letních koncertů v Laníku. Kdo si ráno nedokáže představit život bez kávy, tak má dneska docela příjemný důvod si ten svůj šálek vychutnat o to víc, protože se zjistilo, že káva může souviset s nižším rizikem úzkosti a deprese. A podle jedné rozsáhlé studie lidé, kteří se dávají zhruba 2 až 3 šálky kávy denně, měli nejnižší pravděpodobnost, že se u nich tohleto psychické nebo tyhlety psychické potíže rozvinou. Výzkumníci sledovali údaje od více než 460 tisíc lidí, takže myslím si, že ten vzorek byl poměrně velký a sledování trvalo v průměru přes 13 let, takže taky poměrně dlouho. Takže my se tady s Adel propíjíme k dobré náladě. Doufáme, že ji šíříme i mezi vás a za chvíli nás čekají krátké zprávy. Teď je 8:21.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zema na tento týden výtečná akce na Bouček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový Bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový Bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínu, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všení u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
7: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
8: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: U toho nesmíš chybět. Zažij 60. ročník Jizerské padesátky. 4 dny, běžkaři z celého světa, závody klasikou i volně a bohatý doprovodný program. Těšíme se na tebe s partnery. Skupina ČES, T-Mobile, Vance Construction a Generali Investments. Registruj se do 30. října nejvýhodněji na jiz50.cz. Skol ve stopě.
11: Na závody do Jizerek vás zve firma Kilich. Specialista na spojovací materiály. S námi vám to pofrčí. Kilich. Spojovací materiály CZ.
12: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
13: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte běžky a vyběhněte do stopy přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
14: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
16: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Deník za volantem.
1: Začínáme na Liberecku. V Černousech narazilo osobní auto do stromu, skončilo mimo vozovku. Na místě jsou záchranáři, hasiči i policie. Čekejte delší zdržení. Pomalu to jede také na trase z Litoměřic do České Lípy. Na křižovatce na Ploskovice vás zdrží nehoda dvou osobáků. A přímo v Litoměřicích je silný provoz ve Svojsíkově ulici. Osobák tady srazil chodce. Opatrnost je pak na místě i na trase z Mostu do Loun. Za Skršínem se srazilo osobní auto se zvěří. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Vám přeju šťastnou cestu a teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
0: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Rádio Blaník, zprávy. Rádio
2: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. V Šumperku hořela od časného rána ubytovna. Hasiči z místa evakuovali 14 lidí, ošetřit je museli záchranáři. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety a škoda je předběžně odhadnuta na víc než milion korun. Obyvatelé některých menších měst na Plzeňsku čekají referenda. Ta budou součástí komunálních a senátních voleb. Plebiscity proběhnou v Kralovicích, Kožlanech a Měčíně. Lunchkrun na Orlickou Ústecku dokončuje sportovní halu s trojrozměrnou dřevěnou fasádou. Stavba za 93 milionů bude hotová do začátku listopadu a veřejnosti otevřou v lednu příštího roku. Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní nařízení rušící výjimku pro používání daňově osvobozené nafty. Podle agentury Reuters si nově bude moci koupit kdokoliv. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
4: No a další půl hodina ranního vysílání před námi. Mimochodem pro vás budeme mít i malou nápovědu k dnešnímu tajemnému roku. Teď nás čeká ale Hanka Zagorová a já nemám strach. A pokud znáte nějakého Hanuše, tak mu popřejte i za nás všechno nejlepší. Mají dneska svátek. Za minutu bude půl deváté.

0: Já nemám strach a Hanka Zagorová na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Nemějte strach ze šedých vlasů, zejména když máte doma balíček karet anebo šachovnici, protože je možná nejvyšší čas je oprášit. Nemusíte být ani žádný šachový velmistr, protože se ukázalo, že kdo hraje šachy. Kdo se tohle bere, to by mě zajímalo. Kdo hraje šachy a karty, tak ten má na stáří vystaráno. Jak to s tím je?
3: Skotští vědci z Edinburghu totiž sledovali přes 1000 lidí narozených v roce 1936. Ve škole jim v 11 letech udělali test myšlení. V 17 je otestovali znovu a pak je pozorovali skoro do 80 let. Ptali si jich, jak často hrají karty, šachy, bingo nebo luští křížovky a ukázalo se, že ti, kdo hráli častěji, si udrželi paměť i bystrost lépe a ubývala jim pomaleji. Dokonce i ti, kdo s hraním začali až po 70, si polepšili, takže nikdy není pozdě.
0: No a navíc u karet a šachu je jeden příjemný bonus. Většinou u nich nesedíte sami. Povídáte si, smějete se, možná se i trošku pohádáte, ale tohle všechno je sociální kontakt a ten vás vždycky bude posouvat, co?
3: Je to tak?
0: Jdeme hrát šachy.
3: Jdeme na to.
0: Jdeme hrát hrachy. Jdeme na to. Olympika, jasná zpráva teď na Blaníku. 3 minuty po 8:30.

0: The Ketchup Song a Las Ketchup a dál už se tady začala vrtět do rytmu. Aby se připravila na to, že nám řekne, že dneska bude krásně, bude svítit sluníčko a teplota bude přes 20 stupňů. Řekl jsem to dobře?
1: No máš naprostou pravdu, Peťo. Konkrétně ty maxima můžou být tedy od 18 do 23, na horách pak bude okolo 16 a opravdu dnes nás čeká krásný den, bude jasno, maximálně skoro jasno. Večer v jihozápadní polovině Čech může oblačnosti opět přibývat, ale jinak nás čeká sluníčko.
0: On už i výhled z okna teď vypadá o mnoho pozitivněji, než když jsme sem ráno přišli, protože to tam byla mlha, že nebylo vidět na krok.
1: To rozhodně.
0: Tak teď už nám tam svítí i sluníčko, ještě by ta teplota se mohla zhoupnout trošku výš. No, my jsme se zhoupli v čase, protože už se nám blíží pomalinku 9. hodina, to znamená, že za pár minut tady bude i tajemný rok a za chvilku pro vás budu mít jednu malou nápovědu. Jo a zítra vás čekají opět Pepovi parťáci.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Tak už máme úterý a to znamená, že zítra přivítám dalšího parťáka. A víte, s kým jsem se dohodnul? No, on vám to řekne sám. Kdo pak to bude?
4: Čaute, moje jméno je Igor Týmko, som z Kapri Nounim a vy počúvate Rádio Bani.
3: To bude paráda, tak zítra ve 4 tady na Blaníku s Igorem.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků.

0: bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
1: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
8: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
9: Promění.
8: A v novou sukínku?
9: Promění.
8: A v paraplíčko?
9: Promění.
8: I na obal pro pastelky?
9: I v obal.
8: A v baťůžek?
9: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
10: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
8: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
9: Běž už.
10: Více na cestaodpadu.cz.

0: sa ti zdá a Mekeš Birka.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A to už je ta znělka, kterou s Blaníkou uslyšíte v té příští hodině, kdy se ponoříme opět do minulosti a tentokrát budeme pátrat po roce, ve kterém jste poprvé mohli slyšet tuhle znělku. Říkám, jestli jsem nenapověděl až moc. Tak více si řekneme po deváté. Teď ještě Michal Hrůza a Zakázané uvolnění.

0: Zakázané uvolnění a Michal Hrůza v Dobrém ránu na Blaníku, které je právě teď u svého konce. Ale za chvíli, jak jsem říkal, se ponoříme do historie, protože nás čeká hledání tajemného roku a pomáhat vám budou i písničky, které vyšly právě v tajemném roce. Třeba tahle. Pošetáš mi, co tě láká, a to je proč mě láká. Nebo tahle. První noc v novém bytě. První noc v novém bytě. A nebo tahle. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQlandii nebo v IQ parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQlandii či IQ parku. Vše na iqlandia.cz a oslava je dokonalá.
3: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
4: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
5: Jack.
4: Když máte v plánu pořádnou práci.
5: Jack.
4: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
5: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Úterní počasí v severních Čechách může připomínat už konec léta. Po ránu mlhy, odpoledne jasno nebo skoro jasno a teploty v maximech až 22 stupňů, na horách 15. Tolik o počasí, pojďme na silnice.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Za volantem.
6: Vážná dopravní nehoda dvou osobních aut nám uzavřela vozovku na Chomutovsku, a to v Otvicích v Chomutovské ulici u Kulturního domu. Čekejte komplikace a dlouhé kolony v obou směrech. Silný provoz hlásí také Ústí nad Labem, v Klížské ulici na křižovatce s ulicí u Městských domů. Srazilo totiž osobní auto chodce a provoz je tady výrazně blokovaný. A se zdržením v koloně pak počítejte také v Litoměřicích. Záchranáři a policie zasahují ve Svojsíkově ulici u nehody osobního auta, které srazilo chodce. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Na řadě jsou zprávy s Monikou.
1: Šťastnou cestu domů přejí Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Česko čeká změna veřejného zdravotního pojištění. Silničáři řeší obchvat Kladna. Ve Francii pokračují studentské protesty.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Připravovaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. To potvrzuje taky mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
3: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningzích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
2: Konkrétní podmínky pro získání odměny si přitom nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Ředitelství silnic a dálnic chce příští rok požádat o stavební povolení pro obchvat Kladna. Práce by mohly začít v první polovině roku 2029. Letos v létě na budoucí trase obchvatu skončil podrobný geotechnický průzkum, na který by měl navázat archeologický výzkum a pyrotechnický průzkum. Probíhají také výkupy pozemků pro trvalé zábory. Studenti otřásají Francií. Jejich násilné protesty a střety s policií se vymkly kontrole už o víkendu. Zadržených je 6 000 lidí a mezi zraněnými je na 600 policistů. Škody dosahují desítek milionů eur. Kvůli protestům zůstane zavřeno na 500 francouzských škol. Dnešní akce pak můžou ukázat, kam až se situace může vyvinout. Studentům vadí současný stav francouzského školství. Čeští fotbalisté dnes zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve čtvrtém zápase narazí ve Wembley na Anglii. Španělský trenér Santidenia věří, že český tým bude pokračovat v postupném zlepšování výkonu. Chybět bude kvůli trestu kapitán Ladislav Krejčí. Utkání začíná ve 20:45. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Otevíráme dnešní hledání tajemného roku. Máme pro vás připravena telefonní čísla 600 318 118, to je to, které kontroluje Adel, a čeká na vaše SMSky a čekám na vaše telefonáty u čísla 800 109 109. Můžete psát i na Facebook do komentářů. No prostě společnými silami se pokusíme zase odhalit tajemný rok, a to podle písniček a slovních nápověd. Ta první tady bude už za chvilku. Tak hodně štěstí, tajemný rok právě začíná.

0: Tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Good Things a Nelly Furtado. Písnička z tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A před chvílí Čmelák od Divokýho byla. První dvě hudební nápovědy máme za sebou, za chvíli první slovní a tady jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Pepa z Plzně. Já bych si tipnul rok 2006, mám ho spojený s tím, že jsem skončil s prací na kamionce a začal jsem pracovat v kanceláři.
0: A kancelář lepší?
3: Lepší. Už jsem po parkovištích po Evropě.
0: Tak jo, díky moc. Mějte se pěkně, naschledanou.
3: Mějte se, naschledanou.
0: Jdeme na SMSky.
4: Napsal nám třeba Naděja z Mělníků, krásné ráno Blaníčku, myslím si, že je to rok 2006 podle nápovědy Stardance, přeji vám krásný sluníčkový den.
0: Díky.
4: Potom přidám tip od Mileny z Loun, ta podle Čmeláka poznala rok 2006.
0: Díky.
4: A potom nám napsal Tom z Plzně, zdravím Blaníček, úžasné rádio, dnes je to rok 2006, to je rok, kdy jsem končil základní školu, začínal na střední a také se konalo to nejlepší mistrovství světa ve fotbale.
0: Výborně, děkujeme. No, pojďme teda na tu první slovní nápovědu. Já jsem vám před devátou pouštěl znělku jednoho televizního pořadu, tak teď se dozvíte teda na 100%, z jakého televizního pořadu to je, protože mnozí z vás to určitě poznali. V tajemném roce se poprvé na televizních obrazovkách objevil pořad, ke kterému vznikla tahle znělka a taky tahle upoutávka.
5: Stardance. Co je Stardance?
6: Krásná hudba, hladné pohyby, třpitivé kostýmy.
5: Ale také propocená trička, vymknuté kotníky a nervy na pochodu.
6: 8 celebrit a 8 profesionálů vytvořilo taneční dvojce.
5: A po 8 večeru budou soutěžit o vaši přízeň.
0: Ano, poprvé se na televizních obrazovkách objevila Stardance.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, milí televizní diváci. Začíná historicky první velká taneční show v České republice. Začíná Stardance, aneb Když hvězdy tančí. Pokud jde o nás dva, já bych řekl, že my máme nejhorší za sebou. Co myslíte, Terezo?
8: Myslím, že zcela určitě.
7: A dobrá zpráva pro vás, milí diváci, vy už máte taky nejhorší za sebou.
0: První epizodu tehdy vidělo o něco méně než 2 miliony diváků a ten poslední díl už to bylo hodně přes 2 miliony diváků a tu první Stardance tehdy vyhráli herec a zpěvák Roman Vojtek a Kristýna Coufalová. Tak to je ta první slovní nápověda a teď je to na vás. Ve kterém roce se nacházíme?
9: Našli jste rok vašeho života?
10: Volejte 800 109 109.
9: Pište na 603 118 118.

0: I tohle byla pecka z tajemného roku. Bob Sinclair, Ward, Hold On.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: A před chvílí jsme si v té první slovní nápovědě připomněli první ročník Stardance, pořad, který se objevil poprvé na televizních obrazovkách a od té doby se objevuje pravidelně. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, Renata u telefonu.
0: Tak je to vaše.
2: Já si myslím, že to je opravdu rok 2006, aha, protože Stardance má letos 20 let, takže by to tak odpovídalo.
3: Máte pocit, no dobře.
2: Miluju.
0: Jo, tančíte?
2: A velice, velice ráda. A vlastně to Stardance, tak si myslím, že, já to řeknu ošklivě, dohnalo spoustu lidí do tanečních pro dospělé a tak.
0: Ano.
2: Protože ten tanec je úžasný. Kláním se před herci i před ty, kteří tohle jako dokáží, protože tam jdou a třeba tančit tolik neumí, ale to, co tam pak předvádí, tak to bude.
0: Já se klaním dvojnásob, protože já jsem schopný pošlapat si své vlastní nohy svýma vlastníma nohama. Kam jedete?
2: Jo. Kam jedu? Teď jedu do Rokycan.
0: Tak šťastnou cestu. Šťastnou cestu, naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Máme tady tip na rok 2007, ten nám poslala Hanka a napsala k tomu, za mě to tedy nebyl moc dobrý rok.
0: Děkujeme, ale děkujeme za SMSku.
4: Potom přidám Davida z Poličky, ten typuje rok 2006 a napsal k tomu, pro mě to byl takový běžný den v současném zaměstnání.
0: Díky, díky.
4: Ale máme tady třeba i tip od Evy z Prahy, ta typuje rok 2005 a napsala, to je rok, kdy jsem se vdávala.
0: Děkujeme, gratulujeme takhle zpětně. A co vy, jaký rok typujete? Hoďte nám to buď to do SMSky a napište na 600 318 118, nebo rovnou zavolejte a popovídáme si o tom. Volejte na 800 109 109 anebo můžete využít i komentáře na našem Facebooku. Tady je další písnička z tajemného roku. Měl jsi mě vůbec rád a Eva Farná.

0: Měl z mě vůbec rád a Eva Farna.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Adel si teď užila ten moment, kdy mohla zakřičet taky šok s Evou Farnou. A poprvé tohle Eva Farna křičela v tajemném roce. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj, tady Marek.
0: Ahoj, Marku, je to tvé?
3: Tak je to 2006 podle toho Stardance a podle písniček.
0: No dobře, a nějaká tvoje osobní vzpomínka na ten rok?
3: Tak pamatuju si mimo jiný i tuhle písničku, co teď hraje, ta se tenkrát hrála úplně všude a tenkrát jsem byl poprvé v Řecku.
0: No výborně, děkuju, Marku, krásný den, naslyšenou.
3: Tobě taky a pozdravuj Adélku, ahoj.
0: Ahoj. Adélka děkuje a tady jsou další SMSky.
4: Ahoj Petře a Adélko, v tajemném roce mi bylo 10 let, je to rok 2006 a za hasiči jsem vyhrála druhé místo na soutěži. A to nám napsal posluchač z Jablonce nad Nisou.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám Jitku z Malšic, ta typuje rok 2006 podle Stardance a napsala na tuto soutěž se vždy moc rádi podíváme.
0: Díky, díky.
4: A potom přidám tip na rok 2007 a ten typuje Denisa.
0: Děkujeme Deniso a jaký tip máte vy? Zavolejte na 800 109 109 nebo napište na 600 318 118. Další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník. Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana tento týden výtečná akce na bůček.
5: Tak ten bude na výpečky.
6: Nebo pěkně do udírny.
5: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
6: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
5: Zeman maso uzeniny.
6: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
7: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
8: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
7: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
8: To nejlepší z regionu.
7: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
9: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s babi a psem.
10: Jack.
9: Když máte v plánu pořádnou práci.
10: Jack.
9: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
10: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
11: Bike a Jack mají v Liberci nový domov. Navštivte nový autosalon autoservisu KBC ve Vratislavicích nad Nisou.
12: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
13: Auto na šrot CZ.
14: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
13: Volejte 776 823 833.
14: Auto na srot.cz.
13: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
14: A zdarma odvezeme.
13: Volejte 776 823 833.
15: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
16: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
17: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
18: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
19: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Mami, já
20: mám řidičák.
21: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
22: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
23: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
24: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
25: Castor Plus. I díky vám, našim věrným a spokojeným zákazníkům, jsme tu už 1/4 století a stále pro vás vyrábíme okna a dveře z hliníku i plastu a stále tak, jak nejlépe umíme. A máme připravené speciální ceny na barevné plastové profily. U nás nezvedne telefon robot, ale člověk. Stačí se jen rozhodnout a o to ostatní se postaráme my. Volejte 37 39 003 za StorPlus.cz.

0: písnička, která nás taky hodila do tajemného roku. To byla Beyoncé.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: V tajemném roce na Blaníku, ale ten tajemný rok už jsme si připomněli i jinými písničkami z těch českých, připomenu Čmeláka od Divokýho Byla. Měli jsme tady duet Jaromíra Nohavici a Jany Kiršner První noc v novém bytě. Byla tady i Eva Farna a Měl jsi mě vůbec rád a připomněli jsme si i první ročník Stardance a tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Václav Nedělka.
0: Tak Vašku, typuju, je to vaše.
3: Typuju rok 2006.
0: Ano.
3: Jenom typuju. Díky Stardance, protože přišel za náma jedno naše ze českých dětí, syn Kamil a po a mami, já bych chtěl tancovat. A tak jsme ho vzali za panem Zesmiku, panem doktorem Okříšem, na zvoštivění. A když tam hodinu a půl chodil tam a zpátky, tak říká, mami, já bych chtěl a vytancoval se do mezinárodní třídy ve standardu a v latině.
0: Neskutečné. Gratulujeme. A to všechno na základě Stardance?
3: Na základě Stardance, tohle to všechno.
0: Skvěle, gratulujeme, pozdravujte ho.
3: Vyřídíme, dneska už netancuje, už má tři děti, ale tenkrát to bylo velmi zajímavý období.
0: Moc děkujeme za tuhle vzpomínku, je skvělá. Díky moc, Vašku, naslyšenou. A tady jsou vaše SMSky.
4: Napsala nám třeba Jitka z Lukavice. Krásný den přeji všem Blaníčkům, typuji rok 2006 podle Evy Farné a jejich božích písniček. Jinak v tom roce jsem si začala dopisovat se svým nynějším manželem, byly to krásné roky.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám Katku z Olomouce, měl by to být rok 2006, v tomto roce se mi narodil syn Daniel.
0: Díky.
4: A potom přidám tip na rok 2005, ten nám poslala Katka z Brna a napsala k tomu, ten rok jsem šla na mateřskou dovolenou.
0: Děkujeme, Katko. A tady je další slovní nápověda. Udělám tomu trošku atmosféru. Fanoušci knih Dana Browna se v tajemném roce chystali do kin na filmovou adaptaci jeho nejslavnější knížky. Hlavní roli profesor Langdona si zahrál Tom Hanks, kterému sekundovala Amélie z Montmartru, francouzská herečka Audrey Tautou, a jde samozřejmě o šifru mistra Leonarda. Profesor Langdon, you're in grave danger.
5: Sir Lee Teabing. Robert! A dramatic late night arrival. What can an old cripple do for you?
6: I'm into something here that I cannot understand.
5: We are in the middle of a war, one that's been going on forever. Protect the secret so powerful.
0: Filmová adaptace knížky Dana Browna Šifra mistra Leonarda má premiéru v tajemném roce a to je další nápověda. A teď vy 800 109 109 volací číslo 603 118 118 psací a tady je další písnička z tajemného roku.
7: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který spláchnou noč.

solíš otevřený, rány, co se hojí, tvojí krev i tělo přijímám pod obojí, stejný lidi se soumrakem mají stejný.

0: I don't feel like dancing, americká skupina Caesar Sisters, velká pecka v tajemném roce to byla. Velká pecka byl taky první ročník Stardance, který jsme si připomněli v první nápovědě. A velká pecka byl taky film Šifra mistra Leonarda, což byla adaptace knížky Dana Browna, která přišla do kin. 18. května tajemného roku byla světová premiéra. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Radek Gůla z Blatna u Loun.
0: Je to vaše, Radku? Jaký máte tip?
1: Já myslím 2006.
0: A co jste takhle dělal v roce 2006?
1: No to jsem chodil do práce.
0: A teď chodíte taky do práce, abych typoval, co?
1: Já jsem už v důchodu.
0: Jo, vy jste v důchodu, ale není to znát podle hlasu. Tak moc vám děkuju za tip. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: A tady jsou SMSky.
2: Krásný den na rádiu Blaník. Myslím si, že všechny nápovědy dnes směřují k roku 2006. To nám napsal Karel z Černovic.
0: A my Karlovi děkujeme.
2: Potom přidáme tip další na rok 2006. Ten nám poslala Pavlína, takže letos byl to rok 2006. Byla jsem na mateřské dovolené s dcerou Káťou, takže letos slaví 20. narozeniny.
0: Díky, díky.
2: A potom přidám tip na rok 2005. Ten nám tady tipuje Marcela a ta se ten rok vdávala.
0: Díky, Marcelo, a poslední nápověda je připravená. V tajemném roce jsme se ze zpráv dozvěděli mimo jiné tohle.
3: Nejkrásnější ženou světa se stala 18-letá Češka. Tatiana Kuchařová zvítězila v soutěži krásy Miss World.
0: Miss World a Tatiana Kuchařová 30. září tajemného roku se dostalo. A to je poslední nápověda.
4: Tajemný rok
5: na rádiu Blaník.
6: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
7: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
8: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.

0: Vládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
0: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
7: Chceš válku? Tak tady máš válku.
6: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
8: Všude kolem jsou žraloci.
6: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny.

0: a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.capilan.cz.
5: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na Deck.cz.
6: Já jsem nevinný.
7: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
5: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
8: Bacha, Benka.
5: Z vězeňského prostředí.
9: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
5: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
10: Pohodové České rádio.
11: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: to byli Radci v práci a kabáti.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A Radci v práci zazněli, protože jsou taky z tajemného roku, ať už teď posloucháte v práci nebo kdekoliv jinde, za chvíli to rozlouskneme a poslechneme si, v jakém roce jsme se to dneska ocitli, ale ještě jsou tady ty vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Péťo, tady Markéta Liberec.
0: Dobrý den, Markéto, jaký máte tip?
3: Mám ten tip, 20 let před je Stardance, takže 2006 a byla jsem ještě ještě jsem pracovala, no, já jsem šla do důchodu až 2018.
0: Tak Markéto, moc děkuju, krásný den do Liberce, naslyšenou.
3: Ano, děkuju a pozdravuju Adélku.
0: Děkuje, naschledanou.
3: Ahoj.
0: A tady jsou poslední SMSky.
4: Zdravím do Blaničku, já si myslím, že jde o rok 2007, což je rok, kdy jsem se vdávala, to nám napsala Petra.
0: Píšu, děkujeme.
4: Potom přidám tip od další dámy, konkrétně od Oliny, ta tipuje rok 2006 a napsala k tomu vzpomínku, to je rok, kdy jsem byla poprvé u moře.
0: Díky.
4: No a Stardance napověděl Jitce z Vyškova, ta tipuje rok 2006 a napsala, sledovala jsem všechny série, už se těším na tu letošní, byla jsem doma na mateřské se synem Kubíkem a v tomto roce se nám narodil druhý syn.
0: Tak, ta letošní začíná už za pár dní. Děkujeme za tip. První Stardance, taky šifra mistra Leonarda, filmová adaptace slavné knížky Dana Browna, má premiéru v tajemném roce a taky jsme si připomněli, že Taťána Kuchářová se jako první Češka stala Miss World. To byly nápovědy a teď ten rok. Dneska jsme hledali rok
1: 2006.
0: Je to tak.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Tajemný rok u konce, těšíme se na vás zase zítra ráno v 6 v dobrém ránu na Blaníku. S Adélkou se loučíme, za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Užijte si to a zůstaňte s Blaníkem. A ještě jedna vzpomínka na rok 2006. Pink a Who Knew.

0: Jen těžko si představit méně růžovou zpěvačku a přesto si říká Pink na Blaníku. Asi budeme hrát hlavně hezky česky žentour. Helenka Vondráčková zaspívá. Ty se ptáš, co já? Se vždycky ptám, co vy, protože vás mám rád, Helenko. Tak, Petr Kolář, Jednou nebe zavolá. Jednou nebe zavolá, díky vám, taky našich zvíří tě. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude 10 dopoledne. Rádio
1: Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na severu Čech to dnes odpoledne bude na tričko a hodit se opět budou i sluneční brýle. Čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty 18 až 22 stupňů, na horách bude kolem 15. Tolik o počasí, teď se podíváme na silnice.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
3: Komplikace a silný provoz je aktuálně na dálnici D7 na 3. kilometru ve směru do Prahy. Hned za sjezdem na Kněževes zasahuje policie u nehody nákladního auta s dodávkou. Počítejte tu s kolonou a se zdržením. V Otvicích na Chomutovsku, v Chomutovské ulici u kulturního domu, se stále vyšetřuje vážná dopravní nehoda 2 osobních aut. Na místě jsou záchranáři, hasiči i policie a stále tudy vůbec neprojedete. Dlouhé zdržení pak čekejte i v Ústí nad Labem. V Klížské ulici na křižovatce s ulicí U Městských domů srazilo osobní auto chodce a provoz tady je také výrazně blokovaný. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Teď jsou na řadě další zprávy s Monikou.
5: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: Drážní úřad chce zlepšit železniční přejezdy. Pardubice chtějí zapojit do činnosti i odsouzené. Fotbalová 21 nastoupí proti Portugalsku. Rádio
7: Blaník. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká železnice je za posledních 5 let výrazně bezpečnější. Počet těžkých nehod klesl o 38%, stále ale zůstává jedno problematické místo, a to železniční přejezdy. K ním víc dodá za Drážní úřad Pavlína Straková.
8: Na přejezdech loni zemřelo 31 lidí, o 4 více než rok předtím. Správa železnic proto pokračuje v modernizaci přejezdů na své železniční síti. Jen loni jich bylo upraveno 200 a dalších 66 úplně zrušeno.
7: Problémem zůstávají také vlaky, které projedou návěstidlo na červenou. Loni k tomu došlo ve 177 případech, podobně jako o rok dřív. Odsouzení se budou v Pardubicích podílet na údržbě zeleně anebo třeba na úklidu. Umožní to plánované memorandum mezi městem a vězeňskou službou. Konkrétní aktivity budou domlouvat podle aktuálních potřeb a možností. Náklady si každá strana ponese sama. Šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou čeká debata s europoslanci o blížícím se summitu Unie. Tématy dnešní diskuze s europoslanci budou hospodářská konkurenceschopnost Evropské unie, podoba víceletého rozpočtu po roce 2028 anebo další podpora bránící se Ukrajiny. Fotbalová 21 zakončí s jistotou baráže skupinu o postup na evropský šampionát v Portugalsku. Utkání začne v 6:30 večer. Domácí už si zajistili první místo ve skupině B a tím pádem přímý postup na šampionát. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je tady, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý.
4: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Tak. Už bude 10 hodin za 5 vteřin. Tak krásné dopoledne, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolegyně Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká. A podíváme se také na jednu hru, kterou máte všichni rádi. Jmenuje se Víc nebo míň a opět pro vás budu mít voucher na kafíčko. Tak poslouchejte pozorně, já vám za chvilku řeknu heslo. Teď si dáme žentour a proklínám. na vlnách Rádia Blaník. Hezké dopoledne.

0: Posloucháte Rádio Blaník.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádio Blaník.
0: A Enrique Iglesias se střídá na Blaníku Samira, která si připravila další zajímavé téma. Samčo, my posloucháme.
3: Někdo vedle vás kýchne a vy automaticky řeknete na zdraví. Dnes je to obyčejná slušnost, jenže naši předkové mohli mít ke kýchání podstatně méně pohodový vztah. Jedno z tradičních vysvětlení souvisí totiž s morem. Kýchání bylo v minulosti vnímáno jako zlověstný příznak plicního moru, který se na rozdíl od toho známějšího dýmějového moru šířil kapénkami a napadal plíce. A lidé samozřejmě tehdy netušili nic o této bakterii ani o tom, jak se přesně nemoc přenáší. Mělo to být vlastně přání, aby člověk neonemocněl nebo se uzdravil. A ještě lépe je to vidět na starší odpovědi. Pozdrav Pán Bůh. Slovo pozdrav tady neznamená ahoj, ale uzdrav, tedy něco jako kéště Bůh uzdraví. Podobné reakce na kýchnutí najdeme v různých zemích. Angličané říkají bless you, tedy Bůh ti žehnej, a Němci Gesundheit, jednoduše zdraví.
0: Samčo, moc krát děkujeme. Já mám dokonce takovou perličku. V jednom americkém státě je dodneška platný zákon, který se tedy nějak nevynucuje ani nepoužívá, ale policie tam má teoreticky právo, když kýchnete, tak vás na ulici zadržet. A je to právě pozůstatek toho dýmějového moru, o kterém mluvila Samča. Tak ještě jednou děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Tak a teď Petr Kolář jednou nebe zavolá, nebo jak on říká, to jsou ty moje proudy.
4: Proudy, řeky táhnou k nám, tvou dne.

0: Víťa Vávra, dívka Gloria, tak co jdeme hrát?
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Přátelé, víc nebo míň, jak dobře víte, tak já vám rozdávám tento týden voucher na 3000 do kávuj.cz na webovou stránku. Coffee Limit, což je česká pražírna z Posázaví, ta dělá výbornou kávu, jo, protože je z Posázaví, všechno, co je z Posázaví, tak je skvělé, to dobře víte, kafe ještě snad víc, no a vy si to můžete takhle užít za 3000 na náš účet. Jak toho docílit, přátelé? Pošlete přihlašovací SMS-ku na číslo 600 318 118, napište celé své jméno, odkud jste, a potom heslo. Včera bylo heslo kafíčko, tak dneska dáme heslo cukříček, jo? Já vím, že někdo sladí, někdo nesladí, ale když jsme měli kafíčko, tak dneska je heslo cukříček, přátelé, těším se na vaše SMSky a mějte u sebe telefon, dvěma z vás zavolám, aby se za chvilku utkáte o ten voucher na web kávuj.cz za 3000 korun přímo tady v éteru Rádia Blaník. Já vám budu držet palce. Pavel Žalman Lohonka, kdyby tady byla taková panenka za chvilku, a taky Krištof, život je krásný.
2: Autokoutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
2: Tak ten bude na výpečky.
4: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
3: Zeman maso uzeniny.
4: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
5: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkasse, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkasse, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkasse, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkasse, když jde o peníze.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
7: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Oplocení podle vašich představ. Od návrhu po realizaci. Hliníkové, lamelové, 2D, 3D. Branky, atypické brány a pohony Herman. Železářství Bradáč, to je kvalita a dlouhá životnost pro váš pozemek.
8: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
9: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
10: Auto na šrot CZ.
11: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
10: Volejte 776-823-833.
11: Auto na šrot.cz.
10: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
11: A zdarma odvezeme.
10: Volejte 776-823-833.
12: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
13: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
14: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá? Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
15: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
16: Jack.
15: Když máte v plánu pořádnou práci.
16: Jack.
15: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
16: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
17: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Na pláži u moře,
20: ve stínu Eiffelovky,
19: anebo na dovolené v Tatrách.
20: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
19: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: John Bon Joviho solovka na vlnách Rádia Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň?
0: To je ta klíčová otázka, přátelé, víc nebo míň. Připomínám, že dneska hrajeme stejně jako včera a jako budeme hrát zítra do konce tohoto pracovního týdne o poukaz na 3000 korun na web kavuj.cz. Tam si můžete koupit úplně cokoliv, můžete to prozkoumat, tak jako se připravit, protože pokud budete vybráni do této hry, tak většinou ty otázky se týkají právě kavuj.cz, případně firmy Coffee Limit, která zatím vším stojí. Coffee Limit, to je česká pražírna posázaví a my jí moc zdravíme a máme jí rádi. Tak a dneska to bude pánská jízda, na telefonu je pan Jiří, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jiří, vy máte kafe rád, že jo?
3: No, výborný.
0: Jo, už jste měl dneska kafe?
3: Už jsem měl ráno, ano, když stávám, vždycky si dám jedno, teď před obědem jedno a potom jedno před večeří, takže tři kousky denně.
0: Výborně, jo a tři, to jsem včera říkal, že to brání tomu, abyste byl buď dementní, anebo abyste měl úzkosti, takže obojí byste měli jako mít v suchu.
3: Mám to v suchu všechno.
0: A na telefonu je taky Dominik. Dominiku, dobrý den.
4: Dobrý den, hezký den všem posluchačům.
0: Dominiku, vy jste z Plzně, vy byste měl být spíš na pivo než na kafe.
4: Já jsem na obojí, ale to kafe přece jenom po ránu

0: Tak já gratuluju moc k výhře. Děkuji.
1: No, vy jste teda skvělá parta. Dominiku, já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
0: Budu moc rád, děkuji vám moc.
1: Jo, nemáte za co. Mějte se krásně, nashledanou.
0: Děkuji všem, hezký den, nashledanou.
1: No a Jirko, vám posílám ten voucher na 3000, jo?
0: Ano, ano, tak děkuji jo. Moc.
1: Tak se mějte krásně, nashledanou.
0: Taky děkuji, naschle.
1: Tak takové to dneska bylo, přátelé, uvidíme, kdo bude hrát zítra. Buďte ve střehu, mohu zavolat každému, kdo se teda přihlásí a napíše správně heslo. Dneska to byl Cukříček, napsali jste to úplně všichni, tak vás chválím.
2: Víc nebo míň. 100 lidí, 100 chutí, nerozlišujeme, pražíme pro každého. Coffee Limit, poctivá čerstvá káva pražená v posázaví. Kávuj.cz.
1: A za chvilku mistr Karel Gotta plnoletá na Blaníku.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Je, teď Radko Guras a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
12: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
13: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
18: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
17: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
19: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Pozdní Michal Prokop a Framus 5, bitva o Karlův most na Blaníku. Jo, hrajeme vám hezky česky a budeme v tom pokračovat se Saharou a Bárou Basikovou. Zaspívá taky poslední kovboj Michal Tučný. A dáme si i písničku pro všechny kutily. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky už 27 let a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. V severních Čechách bude dnes odpoledne převládat slunečno a modrá obloha. Má být většinou jasno nebo skoro jasno a teploty v maximech se dostanou až na 22 stupňů. Na horách bude kolem 15. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Jak bude?
11: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
10: Na dálnici D8 ve směru do Prahy na 19. kilometru je kolona, srazily se tu dva osobáky. Se zdržením počítejte, ale i na trase z Jablonce nad Nisou do Harachova ve Smržovce. Policie zasahuje také u srážky dvou osobních aut. Další nehoda dvou osobáků se vyšetřuje v České Lípě ve Zdručově ulici. V Liberci pak dejte pozor, v Arbesově ulici na křižovatce u nemocnice jsou v sobě dva osobáky a na trase Most Louny u Dobroměřic se zdržíte také kvůli srážce dvou osobních aut. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Ceny paliv v Česku příliš neklesly. Podzimní volby ovlivňují sociální sítě. Liberec Plzeň nastoupí v lize mistrů. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Vláda zatím nezvažuje snížení daně z přidané hodnoty u pohonných hmot. Takový krok zavedlo sousední Polsko a paliva tam díky tomu výrazně zlevnila. Českou dřína snížilo spotřební daň a obnovilo cenové stropy. Ty pro dnešek počítají s maximální cenou pro naftu 48 korun a 38 haléřů, což je o 16 haléřů méně než včera. Cena benzínu zůstává stejná.
1: Volby 2026.
2: Už tento týden nás čekají komunální a senátní volby, proto v těchto dnech vrcholí předvolební kampaně, ve které mají velkou roli sociální sítě. Politik může díky nim rychle reagovat na aktuální dění. Má to ale také svoje negativa, jak říká odborník na politický marketing Milan Hulínský.
3: Sociální sítě ale také umožňují ukazovat jen pečlivě vybraný obraz a na to bychom si měli dávat pozor. Zkrátka videa se dozvíme, že politik stojí například u rozbité silnice. Už se z ní ale nemusíme dozvědět, co s ní skutečně udělal, kolik by oprava stála nebo zda ji vůbec může prosadit.
2: Podle Hulínského by si právě proto měli voliči zachovat kritické myšlení a klást otázky. Volební místnosti se poprvé otevřou v pátek ve 14 hodin. Letošní úroda jablek je ještě horší, než ovocnáři očekávali. V Česku se letos podle nejnovějších odhadů sklidí o 58% méně jablek než loni. Nejvíce na tom podepsali jarní mrazy a hlavně sucho. Ztráty jdou podle ovocnářské unie do stovek milionů korun. Dva české týmy a dva čeští soupeři. Hokejisté Liberce hostí v lize mistrů Frolundu, Plzeň pak jiný švédský tým Skellefteå. Zápas v Plzni začne v 17:30 a v Liberci o půl hodiny později. Zatímco liberečtí budou usilovat o udržení postupových pozic pro playoff, západočeši budou hájit vedení v soutěži. Mistrovské Pardubice můžou potvrdit postup zítra na ledě Bordeaux. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
4: Děkuji moc, Moni.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, přátelé. 11. hodina už klepe na dveře, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky, tak nám je představí. No a v této hodině se také podíváme na to, co pro vás chystáme zítra na Blaníku, potom o víkendu a taky se podíváme na fotbal, protože dnes se hrají další velké utkání naší reprezentace, a to konkrétně ve Wembley. Teď je tady Oceán a Ráchel. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Fancy Flames of Love. Přátelé, je před námi další díl Zlatých českých ručiček s Petrem Slívou. Jdeme na ně. Péťo, máš slovo.
1: Jsme v Blaník
2: a hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních Zlatých českých ručičkách si budu povídat s Kateřinou Pravdovou. Dobrý den, Kateřino.
4: Dobrý den, zdravím vás.
3: A my si budeme povídat o vaší značce Kačí dekor. Čtu to dobře?
4: Čtete to dobře, ano, Kačí dekor.
3: Takže Kačí dekor je česká značka z Českých Budějovic, která se specializuje na designové dekorační stěrky, luxusní povrchové úpravy stěn a tvorbu strukturovaných obrazů. To říkám taky dobře?
4: Úplně správně.
3: Úplně správně. Jak jste k tomu přišla, že jste se začala věnovat zrovna tomuhle?
4: Tak od malečka jsem měla vztah jakoby k těm výtvarným věcem, že naše mě nestačily ořezávat pastelky a kupovat další papíry. A potom po základní škole tak jsem nastoupila na střední výtvarnou školu, kde jsem to vlastně jako ještě víc podpořila, si myslím, ten můj talent. Pak teda samozřejmě zkusila jsem si nějaké zaměstnání a přímo jako těmhle stěnám, co mě dovedlo, tak to, že jsem začala dělat obchoďáka, že jsem prodávala vlastně tyhle materiály a můj šéf tak tenkrát chtěl, aby všichni z firmy, ať je to obchoďák, ať je to účetní, skladník nebo kdokoliv, tak aby s těmi materiály i uměli pracovat, takže jsem si prošla týdenním školením. Pak v rámci toho mýho zaměstnání tak jsem dělala i různé školení pro další řemeslníky, přednášky ve školách o těch materiálech. A i sama jsem se doma zkusila nějakou stěnu, jednu stěnu, druhou stěnu, pak u známých, u dalších známých a pak vlastně na mateřský tak se to překlopilo tak nějak, že jsem se rozhodla jít tou cestou podnikání a už jenom dělat ty krásné stěny.
3: Takže když se od vás takhle objednám stěny k sobě domů, tak přijedete vy v monterkách?
4: Přesně tak.
3: Fakt? Přímo vy to děláte?
4: Ano, ano.
3: Krásné vědět. No, co všechno mi nabídnete? Co můžete udělat s mým interiérem?
4: Tak jako spolupracuju hodně i s architektama, takže ten architekt, designer, tak vám může udělat komplet vizualizaci toho interiéru. Pak přicházím na řadu. Já mám různý katalogy s těma materiály, vzorové desky. Vy si můžete vybrat, i kolikrát mě to baví jako nejvíc, když si vyberete něco z Pinterest, nějakou fotku, nějakou stěnu. Ani nevíte, jestli je to stěrka nebo fototapeta, nebo je to nějaký plech. A já musím potom vybrat ty materiály, ty odstíny nakombinovat, to nářadí, který na to použít, aby se to co nejvíc podobalo té představě, kterou ten koncový zákazník má.
3: Před jakou největší zkouškou jste dosud stála? Nebo výzvou?
4: Tak jako většinou to jsou ty větší akce, kdy se dělá více jak 100 metrů čtverečních třeba. To si už potom beru na pomoc i kolegu, s kterým jsme dost sehraný, takže mám v tomhle případě i jako po kom šáhnout. Mm-hmm. Takže to jsou jako buď ty větší akce, a nebo takový ty věci jako napodobeniny různých plechů, nebo když někdo chce nějakou malbu do té stěrky, tak to mě baví, to mě naplňuje.
3: Kdybych se vás chtěl takhle pozvat domů, nebo třeba má někdo firmu, tak bych chtěl vyzdobit firmu, tak jakým způsobem to má udělat?
4: Tak na Instagramu, tak je kontakt na mě, telefonní číslo, e-mail, takže určitě nebát se mi zavolat.
3: A na sociálních sítích jste jako Kačí dekor?
4: Ano, ano.
3: S dvěma co? Kacci.
4: Dvěma co?
3: Tak já vám popřeju hodně štěstí, ať se vám daří a mějte se
4: Děkuju.
3: Krásně, naslyšeno.
4: Děkuju, vám taky, mějte se krásně, naslyšeno.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Tak, Peťa je zase našel. Přátelé, Sahara Hedl, Bára Basiková, Tisíc men, právě teď na vlnách Rádia Blaník. Krásné dopoledne.

0: Meky Žbirka. Přátelé, my strávíme s Miroslavem Žbirkou celý nadcházející víkend. Už to pro vás připravujeme, budeme si hrát písničky, máme pro vás dokonce vstupenky i na symfonickou noc. No, bude to paráda. Ale to je až sobota a neděle. Teď je před námi středa.
1: Pepovi parťáci.
0: A středa, jak jistě víte, parťáka třeba. Tak koho pak tentokrát přivítám? Tušíte to? Jak bych vám tak napověděl? Já si myslím, že když řeknu, že je to náš slovenský kamarád, tak je to velká nápověda, ale možná nebude stačit. Má kapelu. Ta kapela je taková, řekněme, bezejmenná. Ale vy všichni znáte, přestože ona vlastně nemá jméno v tom, že má jméno. Víte co, já vám to nebudu vysvětlovat. Je to Igor.
2: Vždyť prokletí může být šasí.
0: Bude to velké štěstí, zítra přijde Igorek, já se na něj strašně těším. S ním je vždycky sranda, navíc on je to chytrý člověk, takže to bude určitě i hluboké. Přátelé, laďte blaník zítra mezi 4. a 5. odpolední, protože tady bude Igor Tymko. A za chvilku si na blaníku dáme olympiky a zaspívá taky Michal Tučný Posledního kovboje.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
4: Tak ten bude na výpečky.
5: Nebo pěkně do udírny.
4: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
4: Zeman maso uzeniny.
5: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
6: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
7: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
8: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
9: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: U toho nesmíš chybět. Zažij 60. ročník jizerské padesátky. 4 dny, běžkaři z celého světa, závody klasikou i volně a bohatý doprovodný program. Těšíme se na tebe s partnery. Skupina ČES, Orlen, Dr. Max, České radiokomunikace a Swix. Registruj se do 30. října nejvýhodněji na jiz50.cz. Kol ve stopě.
13: Na závody do Jizerek vás zve firma Kilich. Specialista na spojovací materiály. S námi vám to pofrčí. Kilich. Spojovací materiály CZ.
14: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
15: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte běžky a vyběhněte do stopy přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
16: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
17: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
18: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
17: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
19: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
20: Bezva kolegové,
21: bezva šéf,
20: bezva práce.
21: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
20: Jednoduše, rychle a přehledně.
21: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
20: Bezva práce.
22: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy. aby si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Ach, Rádia Blaník. A když slyšíte zelená je tráva, tak víte, že půjde o kopanou, protože náš fotbalový nároďák dneska čeká další zápas Ligy národů. Všechny tři dosavadní zápasy naši prohráli, nutno ale dodat, že oni hrají s těmi nejlepšími týmy světa. Hele, Anglie, Španělsko, Chorvatsko, ty jen tak neporazíte prostě, no. Teď se navíc blízkla naděje, že by se do nároďáku mohl vrátit aktuálně nejlepší český fotbalista Patrik Šik.
1: Já jsem měl rozhovor s panem trenérem, takže tam jsem mu říkal svoje pohledy na věc, jak to cítím. Samozřejmě jsem říkal, že když budu zdravý a budu to v sobě opravdu cítit, že jsem schopný nároďáku něco dát a pomoct, takže si o tom můžeme znovu promluvit, ale že momentálně jsem byl v takovém rozpoložení, že nebyl bych si úplně jistý, jestli bych byl nějakým velkým přínosem.
0: Ale jo, tolik tedy čerstvý držitel ceny pro nejlepšího českého fotbalistu sezóny Patrik Šik. Já ještě dodám, že dneska čeká náš výběr zápas s Anglií ve Wembley a začíná se ve 8:45. Navíc pod trenérem Deniou ten výkon je sympatický, musím říct. Já jsem koukal na ten zápas se Španělskem a tam teda, kdyby platil ten gól na 2-2, no tak to nakonec mohlo být veselé, mohl být první bodík. Nakonec to dopadlo jinak, ale znáte to. Je to kulaté ten balón, může se stát cokoliv. Hoši dneska fandíme proti Anglii a teď už zpátky k písničkám. Za chvilku Petr Novák, Přátelství na Ento.
2: Nejen dobří holuby,
3: ale i blanické účtenky se vrací.
2: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
3: Petr platí vaše účty.
2: Na Rádiu Blaník.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavma. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
10: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
12: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude.
13: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
18: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
19: Usnula?
4: Asi jo.
19: S Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
9: Když vezete to nejdůležitější

0: Zadu. Chcete mít jistotu?
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
2: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Viděl jsi to?
7: A co, jako?
6: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
7: No má bejt.
6: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
7: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
6: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
7: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
8: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: Co Čech to kutil, taky muzikant samozřejmě. My si budeme hrát pouze jen hezky česky, v následující hodině zaspívá Dan Landa.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci.
0: Hana Zagorová.
2: Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu.
0: A ulicí se projdem s Honzou Kalouskem. Česká hodinka před námi, posloucháte Rádio Blaník. Teď bezprostředně před námi počasí, doprava, taky zprávy a za 5,5 minuty už bude poledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firma na zážitky.cz.
9: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammerneiser má pro vás speciální víkend. Pochoutky staročeské kuchyně. Ochutnáte jídlo našich panovníků. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grill Hammer. Steakárna, jak má bejt.
10: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Rádio Blaník. Počasí.
11: Rádio Blaník. Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách nám odpoledne bude krásně svítit sluníčko a teploty zamíří k 22 stupňům. Zítra ráno a dopoledne se mohou vyskytovat mlhy nebo velká oblačnost, odpoledne jasno, polojasno a naměříme 18 až 21.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
12: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Blaník za volantem.
11: Na výjezdu ze Semil směrem na Železný Brod havarovalo osobní auto, pod dozorem policie projíždíte Kyvadlově. Bouralo se také v Teplicích v Brožíkově ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. Podobná situace je také v Chomutově v ulici 17. listopadu a na trase Most Louny u Dobroměřic dvě auta v sobě projíždíte jedním pruhem se sníženou rychlostí a zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. Teď už jsou tu další zprávy, které pro vás připravila Eliška.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
14: Češi kvůli výdajům na bydlení omezují rozpočet. Část školní kuchyně v Újezdu začne opět fungovat. Tenista Sinner předčasně ukončil sezónu.
12: Rádio Blaník.
14: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Téměř půlka Čechů vydá na bydlení přes 30% čistých příjmů. Desetina lidí pak přes polovinu. Složitá situace se obzvlášť týká mladých ve věku 18 až 29 let. Domácnosti kvůli bydlení omezují rozpočty. Téměř čtvrtina se loni vzdala výdajů, jako jsou koníčky, dovolená nebo zábava. Vyplývá to z průzkumu společností Česká spořitelna a Evropa v datech.
12: Volby 2026.
14: Komunální volby se blíží, je proto dobré si připomenout, jak správně křížkovat, aby váš hlas platil. Vybírat můžete hned třemi způsoby. Ty nám detailně přiblíží mluvčí rezortu vnitra Adam Rézler.
15: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
14: U senátních voleb je to jednodušší. Vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek vložíte do úřední obálky. Školní kuchyň v budově Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je kde je epidemie salmonelózy, se vrací do provozu. Fungovat začne koncem týdne. Bude mít nového vedoucího a do školy nastoupila i nová sociální pedagožka. Ta se školní psycholožkou pomůže dětem s návratem do školy po prodělané nákaze. Pro italského tenistu Jannika Sinnera skončila sezóna. Světová jednička ji předčasně ukončila kvůli zranění pravého kolene. Zdravotní problémy Sinnera trápí od červencového triumfu ve Wimbledonu. Na sociálních sítích uvedl, že s ohledem na další kariéru dá přednost léčbě zánětu. Tolik zprávy a Pepo, je to tvoje.
0: Děkuji moc, Eliško.
4: Pepa Černý
16: na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už je to tady. Já vám přeju dobrou chuť, pokud už obědváte, tak si to užijte, my vám k tomu budeme rád, a to jen a pouze hezky česky v české hodince. Za malou chvilku se podíváme na dnešní narozeniny, taky výročí, a v této hodině dorazí i Iva Lecká, která jistě má nějaké nosné téma, zásadní, ostatně jako jakýkoliv jiný den. Teď je tady Arakain ještě s Alešem Brichtou, Slečna závist. Tak krásné poledne s Blaníkem.

0: Dan Landa a Šance na vlnách Blaníku. 12:10 bude. To znamená, že je čas na naší klasickou rubriku. Takhle vždycky si připomínáme nějaké to výročí, nějaké narozeniny, svátky a tak dále. Já začnu smutným výročím. Dneska je to přesně rok, co nám tady chybí paní Dana Drábová. Šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Strašně sympatická dáma. Já si ji měl hrozně rád a věřím, že spousta z vás taky. Ona byla nesmírně oblíbená. Dokonce se tak jako uvažovalo, že by bylo fajn, kdyby třeba jednou kandidovala na hlavu státu. No, to už se bohužel nestane. Už nám chybí rok. Tak paní Dano, já mávám tam nahoru a vy určitě sledujete, jaká je aktivita, jak jste vždycky hlásila každý den. No a jdeme k narozeninám, protože dneska má 50. tento muž.
1: Byl jsem malý dítě a pořád si jen hrál. Vzpomínáš, jak říkala jsem pohádky, který jsem miloval.
0: Martin Kocián ze skupiny Lunetik, přátelé. Tak Martina, že jo, možná ho sledujete, možná ne, já ho občas někde zahlídnu. Ale teď jsem si všimnul, že zpíval s klukama v O2 Univerzum s Lunetikama a docela mu to šlo. Tak Martine, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a držíme palce, ať se ti daří. No a dneska má taky kulaté narozeniny, ovšem ne 50. a víc říct nemůžu, protože to od ní nemám dovolené, Tereska Kerndlová. A ta má teďka svůj největší koncert v sobotu ve Fóru Karlín. A jestli jsem to dobře pochopil z webových stránek, protože se snažím tady proklikat a koupit si lístek, tak už to nejde, protože je vyprodáno. Jestli je to pravda a není to jenom mojí nešikovností, tak Teresko, gratuluju a všechno nejlepší k narozeninám ti přeju. A přidávám tvou, myslím si, pořád ještě poslední hitovku. Tohle jsou Diamanty. Všechno nejlepší.
2: Tak když spolu spíme a na bytě tě mám,

0: Honza Kalousek, chodím ulicí. Ivalecká minulý týden říkala, že v téhle písničce Honza Kalousek zpívá, že Kašpárek tam do Pepy bouchouchá. Ne, je to do bedny, přátelé. A já jsem vás chtěl pozvat do pražského planetária, protože dneska tam zpívá Olga Lounová a to další vystoupení tam bude mít Petr Kolář. Bude to 3. listopadu, lístky už se prodávají a dokonce pro vás chystáme živou písničku, záznam toho, jak tam hráli Čechomoři. Tak na to si počkejte. Předpokládám, že zítra to ve vysílání Blaníku určitě uslyšíte. Taky bych chtěl říct, že to, co se tam odehrává v tom planetáriu, ty hvězdy pod hvězdami, tenhle pořad, tak to je napůl talk show a napůl koncert. Jo, a všimněte si, že říkám koncert s C. Já si na to teďka budu dávat pozor, protože občas prý říkám koncert a to se nemá, tak já se kaju. Za chvilku Hana Zagorová, Iveta Bartošová, posloucháte Rádio Blaník a já doufám, že se máte dobře.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
4: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
3: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
4: To nejlepší z regionu.
3: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. MatraceHaken.cz. Spěte jako miminko.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
7: Auto Koutek.
8: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
5: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Vždycky, když máme takovou pochybnost, jestli to bude fajn nebo nebude, tak si pak řekneme, ale ona přijde Iva. Takže to bude všechno fajn. Ivuško, ahoj.
1: Nazdar.
0: Jak pak se dneska máš?
1: Ale dobře, čověče, já jsem dneska stala ráno a úplně jsem jako cejtila na sobě a to se mi jako nestává tak často, jo. To jako opravdu já se musím jako, já mám takový rituál, že si říkám, dnešní den bude hezký a dneska zažiju něco pěkného, takhle jako, jo. Ale dneska jsem vstala a normálně jsem tuhletu jako ten pocit, tu emoci z tohodle, z téhle myšlenky už měla. Že jsem si to ani nemusela říkat. No.
0: Dobrý.
1: No tak ono je hezky, že jo, dneska, no, takže je to takový...
0: Je, Punťa svítí konečně zase.
1: Dítě mi odjelo na týden.
0: Já jsem na tebe myslel dneska, když jsem usínal v noci.
1: Cože?
0: No já jsem totiž poslouchal takový podcast.
1: Jo,
0: a tam furt mluvili o nějakých šedivácích, víš.
1: Aha.
0: Jako o mimozemšťanech, tak jsem na tebe myslel. Ivuško, prosím tě, my se musíme podívat do Německa. Protože v Německu, ve Frankfurtu nad Mohanem, dneska začal 78. ročník slavného knižního veletrhu a třeba někdo neví, já myslím, že to každý ví, ale třeba ne, že ty jsi taky spisovatelka.
1: No
0: a kolik jsi vydala knížek, víš to?
1: Sedm.
0: Sedm. A předpokládám, že poslední je Deník odhodlané matky?
1: Ano.
0: Jo?
1: Trvala s puberťákem, ano, ta byla poslední.
0: Mě by strašně zajímala jedna věc.
1: No.
0: Ty jsi absolvovala taková ta autorská čtení a besedy, že jo?
1: No tak někdy jsem někde byla určitě, no.
0: Ale a víc ty lidi zajímají ty knížky nebo příhody z rádia?
1: Já bych řekla, že je to takový půl na půl.
0: Že jo?
1: Jo. Samozřejmě, když jsou tam nadšenci, co by chtěli psát, že jo, a vydat knížku, tak je zajímá celý ten proces a jak jsem se k tomu dostala a jestli to byla náhoda, nebo jestli jsem třeba studovala literaturu a tak dále. No a potom samozřejmě jsou tam lidi, kteří tam přijdou, protože mě znají z rádia. Takže mají tu knížku, chtějí ji podepsat, že jo, tak to je taky zajímá samozřejmě, ale potom jsou ty historky z rádia, že jo. A to teda, to musím říct, že pár jich mám a takhle je tam vždycky jako, víš, řeknu.
0: Hele, Ivi, a já jako...
1: Ne, o tobě nemluvím.
0: Ne, jo.
1: Ne.
0: No, o tobě taky ne. Tak jo, přátelé, mějte se krásně. Podívejte se s vámi na internet, zadejte Iva Lecká knihy a třeba si nějakou vyberete.
1: Jo,
0: a taky se podívejte na radioblaník.cz, tam má Iva spoustu podcastů a tak. No a teďka s váma tady bude trávit odpoledne a já věřím, že bude krásné. Mějte se hezky, Ivuško, papa.
1: Hezar.
2: Ani rychlé šíby,
3: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
3: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
0: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
5: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Sleva 20%.
7: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
6: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Šéfe, došel matroš.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.

0: Spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
6: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.

0: Tak to byla Heidi Janku a Když se načančám. Já už jsem se načančala, dorazila v plné síle. A hlavně, přátelé, radostně, za 7 minut bude 13 hodin, za chvilku startujeme Odpoledne na Blaníku. A dáme si Sagiho hned na startu hodiny, taky Martina Maxu. A pozor, mám tu i Karla Gotta, To musí bejt.
1: To musím zvládnout sám.
0: Kájo, musíš. Za 7 minut, ne už za 6, 13 hodin za chvilku počasí, doprava a další zprávy. A potom začne Odpoledne na Blaníku. Radio
2: Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: Auto na šrot CZ.
4: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
3: Volejte 776-823-833.
4: Auto na šrot.cz.
3: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
4: A zdarma odvezeme.
3: Volejte 776-823-833.
5: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
6: Jack.
5: Když máte v plánu pořádnou práci.
6: Jack.
5: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
6: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
7: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
8: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
9: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni, v údolích kolem 5. Zítra ráno čekejte spíš mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností. Postupně, ale jasno, polojasno. Naměříme 18 až 21.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Blaník za volantem.
9: Na příjezdu do Nového Boru od České Lípy bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením. Pozor dejte v Teplicích v Brožíkově ulici, kde se srazila také dvě osobní, na místě jsou policisté, projíždíte jedním pruhem. Na Chomutovsku v Otvicích v Chomutovské ulici u Kulturáku dvě auta v sobě, zasahují tam záchranné složky a silnice je zavřena, počítejte tam rovněž s menším zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásné odpoledne, teď už jsou tu další zprávy.
14: Šťastnou cestu domů přejí Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Dobrého učitele podle Babiše technologie nenahradí. Města už hledají vánoční stromy. V Černém moři se potopila nákladní loď.
17: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Dobrého učitele nenahradí žádná technologie, aplikace ani umělá inteligence. Při příležitosti Světového dne učitelů to včera řekl premiér Babiš. Pedagog podle něj dětem nepředává jen znalosti, ale učí je i přemýšlet, pracovat a vést k zodpovědnosti. Učitelé mají podle Babiše právo očekávat, že budou mít stabilní, důstojné a předvídatelné podmínky. V Sečské přehradě na Chrudimsku našli mrtvého muže. Tělo bylo ve značném stupni rozkladu a příčinu smrti by měla určit pitva. Novinky.cz napsali, že by mohlo jít o mladíka, který na konci května boural mezi Věstvinou a Spačicemi. Než přijeli policisté, muž zmizel. Doklady i mobil nechal v autě. Policie tak pracuje i s touto variantou. Nejen Praha, ale i Karlovy Vary stále hledají svůj vánoční stromek. Ideálním kandidátem je zdravý, souměrně rostlý a hustě zavětvený smrk, vysoký přibližně 15 metrů. Dokdy a kam zasílat své typy, poví mluvčí města Jan Kopál.
18: Pokud víte o vhodném stromu nebo jej sami máte na svém pozemku a jste připraveni jej městu věnovat, ozvěte se prosím do 31. října panu Zdeňku Šáchovi z Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary. E-mail je z.sacha@llpkv.cz nebo telefon 601 332 041.
17: K nabídce je ideální připojit fotografii stromu a informaci o místě, kde roste. V Černém moři probíhá rozsáhlá záchranná operace. Podle prvotních informací drony zasáhly dvě nákladní lodě a jedna z nich se potopila. Posádka je podle bulharského premiéra nezvěstná. Z druhého plavidla, které začalo po nárazu hořet, zachránil bulharský trajekt 18 námořníků. Tolik zprávy, teď už je připravená Iva.
19: Iva Lecká
15: na rádiu Blaník.
0: Tak ještě jednou krásný dobrý den, přátelé, na Blaníku právě teď startuje odpolední vysílání. Budu s vámi až do 16 hodin a dneska nabídnu spoustu zajímavých témat. Začneme poslední klapkou nové české pohádky Hlíné království, ale to až za chvíli. Teď je tu Sagi, dávej, ber.

0: Scorpions na Blaníku 10 minut po 13. hodině. Já vám přeju pohodové odpoledne. Je to tady, přátelé. Včera padla poslední klapka nové české filmové pohádky Líné království. No a protože jsem byla na natáčení, tak vím a mohu říct, že tahle pohádka bude vážně nádherná a taky vtipná. Rádio Blaník samozřejmě nemohlo u poslední klapky chybět. Pohádka je krásně obsazená, role krále se třeba ujal Jaroslav Plesl. A víte, proč má Jarda pohádky rád?
1: Jde o to, že dobře skončí, že pohádka prostě musí dopadnout a já čím jsem starší, tak tím mám radši dobrý konce. A když jsem byl mladý, jak jsem byl takový dekadent a potom jako koukal na artové filmy a liboval jsem si, když to jako skončilo blbě a, nebo nějak rozpačitě a tak. A teď já vlastně se chci dočkat šťastného konce.
0: A pohádky v tom divokém světě a životě prostě potřebujeme. Pohádka Líné království půjde do kin 11. března, tak si to poznamenejte a budu tam já. Teď teda pan režisér Ivo Macharáček usedne do střižny a začne mravenčí práce. Tak snad mě nakonec nevystřihnou, no.

0: Pohodové odpoledne s Blaníkem, doufám, že máte pohodové odpoledne. Přátelé, já jsem narazila na strašně hezkou věc. Povídací lavička. Slyšeli jste o tom? Zkrátka, představte si obyčejnou lavičku někde v parku, nebo ve městě, nebo na vesnici, to je jedno. A na lavičce je obyčejná cedulka a na té je napsáno: kdo si sedne, nevadí mu, když se u něj někdo zastaví, pozdraví a popovídá si. Jednoduchý text. Nápad vznikl ve Walesu a ujal se velmi rychle v několika zemích. Vyzkoušet ho samozřejmě může kdokoliv. Žádná aplikace, žádný program, jenom pár slov. Kdo si na lavičku sedne, tak tím dává najevo, že by si rád s někým popovídal. Lavičky už najdete třeba v Göteborgu, Krakově, v Cardiffu. Já myslím, že by byly fajn i tady u nás. Protože, a asi se mnou budete souhlasit, je spoustu lidí, co si nemají s kým popovídat. A hrozně by chtěli. A někdy může i obyčejné popovídání zachránit život.
1: Na Blaníku si hýčkáme češtinu.
2: A taky Samiru.
1: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
2: Proč se říká, co se říká.
1: Každý všední den po desáté
2: na Rádiu Blaník.
3: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
5: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Oplocení podle vašich představ. Od návrhu po realizaci. Hliníkové, lamelové, 2D, 3D. Branky, atypické brány a pohony Herman. Železářství Bradáč, to je kvalita a dlouhá životnost pro váš pozemek.
6: Tak tohle nevyvětrám.
7: Zase všude tolik vody.
6: To je puch.
8: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
9: Ventilatory.cz.
10: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
2: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
3: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
4: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci. V IQlandii nebo v IQ parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQlandii či IQ parku. Vše na IQlandia.cz. A oslava je dokonalá.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
11: Mami, já mám řidičák.
12: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
13: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
14: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
15: Inspirující prostředí.
16: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
15: A šéf, se kterým je radost pracovat.
16: Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva práci.
15: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
16: Jednoduše, rychle a přehledně.
15: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
16: Bezva práce.

0: trochu.
1: Tak to byla Kateřina Marie Tichá, písnička Plamen, jo, když se zažehne mezi lidmi plamen, že jo, rozhoří se ta touha a láska, tak z toho může být i svatba. No my už máme 6. říjen a za námi je tak nejen hlavní sezóna dovolených, ale také svatební sezóna. Poslední letošní sňatek už uzavřeli také v jaderné elektrárně Temelín. Podrobnosti nám poví tamní mluvčí Marek Sviták.
2: Letos to byla 6. svatba, celkově pak šlo o 154. svatební obřad od roku 2006. Nás to moc těší, že zájem o svatby u Temelína každoročně je. Svatební páry zde oceňují určitou časovou volnost a pak i atmosféru, kterou zámecký park s více než stoletými stromy vytváří.
1: Ano, kdo by to do jaderné elektrárny řekl, že? Že tam může probíhat i svatba. No tak všem letošním novomanželům přejeme samozřejmě hodně štěstí a ať vám láska jenom kvete. A teď už zase zpátky k písničkám.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
4: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
8: No nekecej.
9: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: Ne.
11: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
14: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
13: A co je Chytrárt?
14: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
13: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
15: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
16: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chr-

0: Krušinovského a Petra Kolečka.
1: Bacha, Benka.
0: Z vězeňského prostředí.
2: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
0: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: České kriminální drama na televizi Seznam? Ano, to vám naservírujeme už dnes večer, kdy nahlédneme do života dámského krejčího, který se svou profesí nechá unést až tak moc, že se stane postrachem žen. Proč? Tak to se dozvíte už dnes ve filmu Černá punčocha, který vysílá televize Seznam od 20 hodin a 10 minut.

0: Kde kdo je dál? Petr Kotwald na Blaníku. 14. hodina už se nám blíží. Venku stále svítí sluníčko, obloha je krásně modrá, prostě babí léto stále ještě máme, ale má se nám to zlomit, přátelé. Někdy ve čtvrtek nebo v pátek by teploty měly jít rapidně dolů. Ostatně předpověď počasí nás čeká za chvíli a potom další české písničky. Dáme si Kabáty. Colorado, taky Lenku Filipovou.
1: Že u každého dostaví se částečné zatmění.
0: A přidáme i Luci. Šťastný chlap. Tak za 7 minut bude 14 hodin. Za chvilku jsme zpátky.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firma na zážitky.cz.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
9: Bike a Jack mají v Liberci nový domov. Navštivte nový autosalon autoservisu KBC ve Vratislavicích nad Nisou.
3: Rádio Blaník, počasí.
10: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se zítra ráno místy budou vyskytovat mlhy, dopoledne bude spíš oblačné. Odpoledne ale čekejte polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty vyšplhají mezi 18 až 21 stupňů. Na horách naměříme kolem 16.
3: Rádio Blaník.
11: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
11: Za každého počasí.
3: Blaník za volantem.
10: V Liberci v ulici Generála Svobody poblíž křižovatky se Smetanovou bourala dvě auta, nehoda je se zraněním, počítejte s omezením provozu. V Teplicích v ulici na Stínadlech se srazila rovněž dvě osobní vozidla, projedete se zvýšenou opatrností. Zpozorněte na Českolipsku za sloupem v Čechách ve směru na Cvikov, na silnici leží sražená laň. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, my vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy, které pro vás připravila Eliška.
12: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
3: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
13: Ministr Tejc navrhuje snížení trestní odpovědnosti. Voliči by si měli kontrolovat hlasovací lístky. Tenista Lehečka na titul v Tokiu nedosáhl. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Agresivita u dětí stále roste. I kvůli tomu koalice navrhuje snížení odpovědnosti u nejzávažnějších zločinů. Trestně odpovědné by měly být už děti od 13 let. Podle ministra spravedlnosti Tejce už v tomto věku vědí, že se vraždit nemá a proto mohou nést následky svých činů. Návrh podle něj neznamená, že se budou děti posílat do vězení. Tejc v České televizi hovořil o vytvoření speciálních zařízení.
14: Volby 2026.
13: Do podzimních voleb zbývají 3 dny a lidé už by měli mít ve schránkách hlasovací lístky. Voliči by je ale měli zkontrolovat, protože někde už se vyskytly chybné lístky. Kde zjišťovala naše reportérka Sára Dvořáková?
14: pěkné odpoledne. Chybné hlasovací lístky dostali do schránek někteří lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Podle Radiožurnálu jsou na jedné straně uvedeni kandidáti z této obce, na druhé jsou ale vytištěni kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Takové lístky by ale u voleb neplatily. Správné lístky si voliči vyzvednou buď na obecním úřadu, a nebo je dostanou přímo ve volební místnosti. Pro Rádio Blaník Sára Dvořáková.
13: Já dodám, že komunální a senátní volby proběhnou v pátek a v sobotu. Francii dál otřásají studentské protesty. V mnoha městech se poprvé zapojí i odbory. V Paříži očekávají v protestním průvodu až 40 tisíc lidí. Demonstrace proběhnou i v Lyonu, Marseille, Toulouse nebo Štrasburku. Protestujícím vadí současná situace ve školství a po vládě požadují, aby situaci vyřešila. Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Japonsku nezískal. Na tvrdém povrchu v Tokiu ve finále nestačil na Španěla Carlose Alcaraze. Světové trojce a obhájci titulu podlehl ve dvou setech 6-7 a 4-6. Zápas skončil za hodinu a 36 minut. Tolik zprávy, je tu Iva.
3: Iva Lipská
15: na rádiu Blaník.
0: Já chápu, Eli, že se to člověk prostě do toho zamotá, když se někdo jmenuje Alcatraz. To potom... Jo,
13: Alcaraz.
0: Aha, kousek vedle.
13: Těsně jenom.
0: Přátelé, pokračujeme dál v odpoledním vysílání. S Krajánkem se dneska vypravíme do Královéhradeckého kraje. A první zastávkou bude Vlčí doupě. A abyste rozuměli, je to dětská herna v Jaroměři. No a v dobré zprávě otestujeme novou technologii pro hasiče a vyrazíme do Plzně. Tak jdeme na to, za minutu 14 hodin posílám kabáty.

0: Slepých uličkách Meky Žbirka a Marika Gombitová na Blaníku. No a já teď budu mít ve spojení. Ne, já nebudu ve spojení, já budu teď propojená s naším krajánkem. Takhle bych to chtěla říct.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Jsem tedy ve spojení s krajánkem Rádia Blaník a dneska je to Vlasta Sub. Tak Vlastíku, já tě zdravím, přeju ti krásné odpoledne. Ahoj.
3: Dobré odpoledne, ahoj, zdravím tebe a všechny posluchače Rádia Blaník. Já jsem se vrátil do dětství, navštívil jsem Vlčí doupě v Jaroměři na východě Čech a mám tu spolumajitelky jednak Terezu Tod, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A taky Veroniku Volkovou, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: První otázka, co posluchače zajímá, na koho cílíte?
4: Cílíme na rodiny s dětma, ale i zároveň na dospěláky bez dětí, protože nejsme jenom herna, ale zároveň i kavárna.
3: Mm-hmm. Tak teď, co tady máte?
5: Máme tady prostor vyhrazený nejenom pro malinkatý děti do 2 let, ale pak prostor i pro ty větší děti, kteří si tady můžou rozvíjet svoji fantazii, hrát se tady na různé profese, na cukráře, kuchaře, kadeřnítky, rodinu, nebo i kluci si tady hodně vyhrajou v dílničce, policii, hasiči a různý stavění z cihliček. Je toho tady plno, kde si rozvíjou opravdu fantazii a užijou si mnoho legrace.
3: Kdy mohou posluchači dorazit?
5: Dorazit můžou od pondělí do soboty. V neděli máme zavřeno, tu využíváme na narozeninové oslavy, které se tady můžou s celou rodinou náramně užít. Přesný čas naleznete na našich webových stránkách nebo popřípadně na sociálních sítích, kde také naleznete i akce, které tu pořádáme, jako třeba Strašidlácký karneval, Mikuláše, Silvestr a potom ještě další jiné karnevaly anebo dětské dny.
3: Tak to rozhodně doporučujeme. Ještě prozraďte, co dalšího nabízíte.
4: Nabízíme zapůjčení knížek ke čtení u kávy, dále máme k zakoupení produkty od Zdravé lahve, od firmy Valdemar Grešík a pak další jiné dárkové předměty.
3: Tak se to slyšeli, velké vyžití. Dámy, já děkuji, mějte se krásně a ať se daří, nashledanou.
4: My taky děkujeme a těšíme se na vaše posluchače.
5: Děkujeme a taky se potěšíme i na vaši návštěvu další.
3: Takže tohle je Vlčí doupě v Jaroměři, já doporučuju a přihlásím se opět po 17. hodině, tentokrát ze Solné jeskyňky. Odkud přesně, to se dozvíte. Tak ahoj.
0: Tak Vlastíku, děkuju. Tak dámy se na tebe těší. No jo, no tak když se někdo vrátí do dětství, že jo, tak podle toho to taky vypadá. No tak po 17. hodině se budeme těšit.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už Dan Bárta a další písnička v playlistu bude Lenka Filipová a Částečné zatmění srdce. Ladíte Blaník, máme 11 minut po 14. hodině.

0: Tak to byla Lucie a Šťastný chlap. Přátelé, já jsem si včera dala hodinu na sociálních sítích, čistě ze studijních důvodů. A teď vám řeknu, jsem si to zapsala, co jsem se díky tomu o sobě dozvěděla. Takže, musím si koupit nový kabát, krém na vrásky, ricinový olej na krk, surikatu, značkové holinky, kabát do deště, cvičit jogu, dělat ranní rituál pro posílení lymfy, pít míň kafe, pít víc kafe, používat přírodní kosmetiku, nenechávat spát psa v posteli, jsem divná, že nemám umytá okna a vydezinfikovanou troubu a koupelnu, potřebuju jet na Fidži, měla bych zkusit ajurvédu, spím moc dlouho, moje slinivka chodí spát v 6 a jsem stará. To je tak jako zhruba v kostce všechno. Tolik sonda do světa sociálních sítí. Taky býváte z toho množství informací, když tak jako tím projíždíte, trošku zoufalí? My na Blaníku jsme úspornější. Za chvilku vám naservírujeme jednu dobrou zprávu, které můžete věřit.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Máme za sebou úterní ráno. Na telefonu jsme měli ženu, která naspívala naše džingly, Markétu Plecháčovou. A pokud jste to nestihli, tak si zítra ráno dáme opáčko po 6:30.
3: A také samozřejmě opět proplácíme účtenky.
2: A hlavně to bude ráno
3: plné pohody.
2: Těšíme se na vás, Petr Slíva
3: a Adéla Malat.
2: Už v 6 ráno na Blaníku.
1: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
6: Tak ten bude na výpečky.
7: Nebo pěkně do udírny.
6: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
8: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
9: Zeman maso uzeniny.
8: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.
10: Autokoutek.
11: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
10: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
11: Výhodné financování.
10: Pro nové i ojeté vozy.
11: Ale jen u Autokoutek.
10: Dobrá adresa pro váš vůz.
11: www.autokoutek.cz.
10: Již 30 let.
12: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
13: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
14: Ty v Bauhausu nevedeme.
13: A Auschus našel byste?
14: To vás zklamu, bohužel.
13: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
14: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
15: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
16: Bauhaus, když se to má podařit.
17: U toho nesmíš chybět. Zažij 60. ročník jizerské padesátky. 4 dny, běžkaři z celého světa, závody klasikou i volně a bohatý doprovodný program. Těšíme se na tebe s partnery. Skupina ČES, T-Mobile, Vance Construction a Generali Investments. Registruj se do 30. října nejvýhodněji na jiz50.cz. Skol ve stopě.
18: Na závody do Jizerek vás zve firma Kilich. Specialista na spojovací materiály. S námi vám to pofrčí. Kilich. Spojovací materiály. CZ.
19: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
20: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte běžky a vyběhněte do stopy přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
21: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
22: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
23: Jsem horská gorila z Ugandy.
24: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
23: Jsem horská gorila z Ugandy.
24: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
0: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
1: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
2: Jack.
1: Když máte v plánu pořádnou práci.
2: Jack.
1: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
2: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
3: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Tak to byl Stevie Wonder na Blaníku. 8 minut po půl třetí. A je tu dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A já už vítám ve studiu Sáru Dvořákovou. Ahoj.
2: Ahoj a přeju hezké odpoledne všem posluchačům.
0: Tak povídej, co pro nás dneska máš.
2: Dneska zabrouzdáme do Plzně. Ta totiž testuje novou technologii, která má hasičům pomoct dostat se k zásahu rychleji a zároveň bezpečněji. Když totiž hasiči vyjedou, nejde jen o to, aby jim semafory pustily zelenou. Systém dokáže předem naplánovat jejich trasu a připravit jednotlivé křižovatky tak, aby se zásahové vozidlo mohlo bezpečně prosmíknout provozem. Více k pilotnímu provozu teď řekne mluvčí města Eva Barborková.
3: Pilotní provoz začíná na 10 křižovatkách na Lochotině. Ta technologie se zatím testuje pouze v Plzni. Pokud se osvědčí, mohla by se rozšířit i do dalších měst a také na další složky integrovaného záchranného systému. My jsme s hasiči začali proto, že počet jejich výjezdů je v porovnání s ostatními složkami nižší, ale zároveň mají nejvyšší nároky z hlediska techniky, což je právě pro ten pilotní projekt ideální.
2: Novinka ale nemá pomáhat jen samotným hasičům. Informace o jejich příjezdu se mohou dostat také přímo k řidičům. Ti tak mohou o zásahovém vozidle vědět ještě dřív, než uslyší sirénu nebo uvidí majáky a získají tak cenné sekundy na vytvoření bezpečného prostoru pro průjezd. Upozornění už dnes dokážou zobrazit některé palubní systémy aut. Do budoucna se počítá také s propojením s navigací, takže by se informace mohla dostat k mnohem většímu počtu řidičů.
0: Panečku, ovšem, to je technologická novinka, to tedy musím říct, to oceňuju.
2: Ano, já tež.
0: Já si myslím, že čím víc takových věcí budeme mít, tím méně nehod se bude dít a hlavně, co se týče hasičů, dorazí na místo bezpečně a včas a rychleji. Že? Je to tak. Sáro, moc děkujeme za dnešní dobrou zprávu a těšíme se, s čím dorazíš zase zítra.
2: No to se těšte, tak zítra ahoj.
0: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Víc nebo míň.
4: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od české pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
5: 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Šéfe, došel matroš!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
14: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
13: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
15: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. Kolik budu za lék doplácet, prosím?
17: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
18: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 60?

0: najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
2: Promění.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.

0: Jumbo.
1: 15. hodina před námi, za chvilku se podíváme na počasí, mrkneme se i, jak nám to jezdí na silnicích a další zprávy pro vás bude mít Eliška. No a potom Iveta Bartošová. Dej mi ruku, písnička, kterou odstartujeme příští hodinu. Budou tu i Vohnouti. A taky vzpomínka na Helenu Zeťovou. Impossible. This is a mission impossible. Na Blaníku tedy pokračujeme dál už za malou chvíli a za 7 minut bude 15 hodin. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
4: Tak ten bude na výpečky.
5: Nebo pěkně do udírny.
4: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
3: Zeman maso uzeniny.
5: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
6: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
7: Jack.
6: Když máte v plánu pořádnou práci.
7: Jack.
6: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
7: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
8: Bike a Jack mají v Liberci nový domov. Navštivte nový autosalon autoservisu KBC ve Vratislavicích nad Nisou.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se teploty v noci budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni, v údolích kolem 5. Zítra ráno se mohou ojediněle vyskytovat mlhy, jinak dopoledne bude spíš oblačno. Odpoledne postupně jasno, polojasno a naměříme 18 až 21.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
9: V Chomutově v Dukelské ulici srazilo osobní auto motorkáře, počítejte tam se zdržením v koloně. V Liberci v ulici Generála Svobody poblíž křižovatky se Smetanovou se srazila dvě osobní vozidla, to je nehoda se zraněním a provoz je i tady omezený. Porouchaný autobus brání plynulému provozu v Liberci v Hodkovické ulici u křižovatky s Mařanovou a kolona tam narůstá. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. Ne, teď už jsou tu další zprávy.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Nafta zítra zlevní, benzín naopak zdraží. Rezort zdravotnictví sleduje informace o moru v Rusku. Policie zadržela gang, který kradl bagry. Rádio Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Cena nafty zítra opět klesne. Litr může stát nejvýše 47 korun a 97 haléřů. Cenový strop pro benzín se naopak zvýší o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnil rezort financí. Ministerstvo zdravotnictví podle ministra Vojtěcha sleduje informace o možném výskytu moru v Rusku. Podle Evropského střediska pro prevenci a léčbu nemocí je ale riziko pro Evropu velmi nízké. Laborantka Irkutského vědecko-výzkumného ústavu pro boj s morem podle ruských úřadů zemřela z neznámých příčin. O tom, že podlehla nákaze plicním morem, píší ruská média. Úřady výskyt nemoci nadále popírají. Ve Vyškově se připravuje nový kurz zaměřený na bojovou medicínu. Vojenská akademie proto rozšiřuje tým a hledá další instruktory, kteří se do výcviku zapojí. Co je cílem celé akce, ví mluvčí akademie Martin Kresta.
16: Chceme výcvik posunout zase na vyšší úroveň a reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů. Například třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru.
15: Vojáci se zároveň připravují na poskytování první pomoci a ošetření zraněných i v těch nejnáročnějších podmínkách. Policie zadržela 3 lidi, kteří kradli pracovní stroje v Pardubickém kraji a na Vysočině. Odcizené bagry nebo traktory následně upravovali a prodávali v Česku a na Slovensku. Podle kriminalistů ukradli 10 strojů a způsobili škodu zhruba za 4 miliony. Hrozí jim 2 až 8 let za mřížemi. Tolik zprávy, i ví, je to tvoje.
0: Neuvěřitelný, jako...
15: Co všechno lidi ukradnou,
0: ano,
15: viď?
0: Jako normálně šlohnou bagr, úplně v pohodě, to jde taky, to je neskutečný.
11: Iva Lipská
17: na rádiu Blaník.
0: Jako představuju, víš, jak to jako probíhá, jako, jak to vlastně dělají. Pepo, pojď sem. Jak se dá ukrást bagr? To mi řekni, že si toho nikdo nevšimne, jako.
18: Bagr těžko, no.
0: No a tady ho kradli, jakou dobu, hele, a škoda 4 miliony zhruba. No, vidíš to? Češi jsou vynalézaví hrozně.
18: Je to tak.
0: No.
18: Tak jo, tak ahoj.
0: Tak jo, děkujeme za příspěvek a můžeme pokračovat dál. Za chviličku nás čeká Mirek Táborský, teď si dáme Ivetu Bartošovou. Ať už jste v Čechách, na Moravě nebo ve Slezsku, ať už děláte cokoliv, jsme moc rádi, že jste s námi a já vám přeju příjemný poslech.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaník.

0: Baltimore a Tarzan Boy na Blaníku, 9 minut po 15. hodině. Tak, teď už nás čeká Mirek Táborský, je tu další díl pořadu Na cestách.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Vracím se na Tachovsko, kde nechal kníže Alfred Windischgrätz, velký milovník koní, postavit v romantickém novorománském slohu obrovskou jízdárnu. Ta je založena na půdorysu kříže s rameny ukončenými polygonálními neboli vícebokými závěry. K východnímu a západnímu průčelí jsou přistavěny přízemní stáje s nárožními pavilony. Centrální částí je patrová stavba o délce 60,2, šířce 26,3 a výšce 26,3 desetiny metru. Arena je zhora osvětlena podélnou lucernou, to jest proskleným střešním světlíkem. Patří mezi největší dochované světské prostory své doby. Ústřední halu, vlastní jízdárnu, obklopují galerie s ložemi pro hosty, a to v přízemí i v patře. Klenuté stáje v přízemí sloužily k ustájení až 24 koní. Nezbytnou součástí byla kovárna a podkovárna s bytem kováře v přízemí. Suterén pak sloužil jako kočárovna. V patře byly z ochozu přístupné jednoduše zařízené pokoje pro krátkodobé ubytování vybavené kachlovými kamny, avšak jen společnou toaletou. Nejlepší výhled poskytovala samozřejmě knížecí lóže, která má čestné místo přímo proti vchodu. Jízdárna ve Světcích je srovnávána s vídeňskou císařskou jízdárnou a je po ní druhou největší ve střední Evropě. Není divu, byla to pýcha knížete Alfreda, který se chtěl vyrovnat císařskému dvoru. Jenomže nastaly komplikované časy a Windischgrätzové se mezi válkami přihlásili k německé národnosti. Po záboru pohraničí se ve Světcích v roce 1938 konal dokonce sjezd nacistické NSDAP. Po roce 1945 byl proto majetek zestátněn. V té době byla ještě jízdárna v zachovalém stavu. Na čas se v ní usadilo vojsko pohraniční stráže. Potom sloužila jako tělocvična a později v ní hospodařil státní statek a skladoval tam obilí a hnojiva. Ale snad sloužila i jako stáj pro koně. Mobiliář byl bohužel rozebrán. Přestože jízdárna byla od roku 1951 památkově chráněna. Ta doba opravdu nepřála zodpovědnému vztahu k památkám. Já se ovšem do jízdárny ve Světcích ještě jednou vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tak to byla Helena Zeťová, Impossible. Bylo jí 44 let, když odešla do hudebního nebe. Velký talent a skvělá holka. Tak tohle byla vzpomínka na ní. Proslavila se v triu Black Milk. Mimochodem součástí Black Milk byla i Tereza Kendlová, která dneska slaví 40. Tak přejeme všechno nejlepší. No a za chviličku na Blaníku Bobra Motýla, taky Xindl X.
1: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
2: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
1: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
2: To nejlepší z regionu.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěté jako miminko.
4: Auto na šrot CZ.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776 823 833.
5: Auto na šrot.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776 823 833.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
7: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
8: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
9: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: zpět. Tak to byl Xindl X a Puberťák. No a my se podíváme na to, co vás čeká zítra dopoledne.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ano, zítra úderem 9. dopolední opět nastane ta chvíle, kdy se podíváme do minulosti, do jednoho roku. Budeme si z něj hrát písničky a vzpomínat, co se v tom roce událo, co si pamatujete. No a my si to teď zkusíme na nečisto. Já pro vás mám nápovědu, která zazní v tom zítřejším tajemném roce. Měl totiž premiéru jeden rodinný, nebo chcete-li, dětský film s písničkami úžasného Petra Zkoumala. Poznáte to podle ukázky?

0: Víte? No, já to vím, ale já nesmím ani napovídat. Tak přátelé, zítra úderem 9. tajemný rok Rádia Blaník Petr Svíva se na vás bude moc těšit. A ideální bude, když budete poslouchat už od rána, protože naše dobré ráno to vás naladí na pohodu a o to nám jde. No a já se s vámi loučím pro dnešek, za chvilku už kolega Jirka Frélich a spolu s ním taky Honza Rídl, náš dopravní expert. Tak se ptejte 603 118 118, pokud vás cokoliv zajímá. A my se uslyšíme zítra ve 13 hodin. Mějte se, bájo.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás.
1: Máme ji!
3: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
3: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
3: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
8: Chceš válku? Tak tady máš válku.
7: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
9: Všude kolem jsou žraloci.
7: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
10: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
11: Ne. Ne.
12: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy.

0: 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
6: Já jsem nevinný.
7: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
5: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
8: Paka, Benka.
5: Z vězeňského prostředí.
9: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
5: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.

0: Krásnější než růže, kterou posílá Ivalecká, Jirka Frélich už přeje krásné úterý. Další den, kdy můžeme slavit babí léto, ono se to změní v polovině týdne, to vy jistě dobře víte. Co se nezmění, to je Blaník, ten vám dál bude hrát hezky česky, třeba dnes po té 16. Petr Kolář. Taky Karel Zich.
1: Není všechno pána, co hraje.
0: A nebo Jelen Jiří Pavlica, Hradišťan a Miluju tě. Na Blaníku dál hezky česky. Radio Blaník.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální víkend. Pochoutky staročeské kuchyně. Ochutnáte jídlo našich panovníků. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grill Hammer. Steakárna, jak má být.
6: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se zítra nad ránem mohou ojediněle vyskytovat mlhy, dopoledne ale bude spíš oblačné až zatažené bez srážek. Odpoledne čekejte opět sluníčko a nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Na horách naměříme kolem 16.
7: Kdy bude to správné počasí na výlet?
9: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
7: Blaník za volantem.
8: Na dálnici D10 na 64,5 kilometru z Prahy na Turnov nabouralo auto do svodidel a blokuje provoz. V Liberci v ulici Stará Ještěcká došlo také k nehodě osobního auta s tramvají, jsou tu hasiči, provoz je omezený. A bouralo se i v Jablonci nad Nisou na kruhovém objezdu v ulici Budovatelů, kde provoz blokuje nehoda dvou osobních aut. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy, které připravila Eliška.
10: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
7: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
11: Holding Agrofert přišel o milionové dotace. Dopravu v Liberci zkomplikuje uzavírka. Fotbalový nároďák čeká boj ve slavném Wembley. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Agrofert přišel o možné zemědělské dotace za 68 milionů korun. O peníze firmy z holdingu požádali ještě předtím, než se Andrej Babiš stal znovu premiérem. V tu chvíli ale byly žádosti stále rozpracované a tak do jejich vyřizování zasáhl Babišův střet zájmů. S odkazem na iRozhlas to napsali Novinky.cz. Řidiči na severu Čech budou potřebovat pořádnou dávku trpělivosti. Provoz na průtahu Libercem totiž omezí další uzavírka. Důvodem je pravidelná údržba tunelu. Ta bude probíhat od pátečního odpoledne do pondělního rána a kvůli tomu se bude jezdit jenom jedním ze dvou autobusů. Knihovny stále častěji nabízejí víc než jen půjčování knih. Třeba v Pardubicích teď mají k dispozici jednu novinku. O co jde, ví radní Pardubického kraje Roman Línek.
12: Krajská knihovna Pardubického kraje jde s dobou. Své hudební oddělení, které má tradičně bohatý fond a doteďka sídlilo na Přihrádku, tak přestěhovala do přízemí své hlavní budovy na Prštinském náměstí. Nabídla tam vlastně v uvozovkách multimediální obývák.
11: V něm mohou zájemci natáčet na sociální sítě, skládat hudbu nebo třeba fotografovat. Čeští fotbalisté dneska zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve čtvrtém zápase v Lize národů je na svém trávníku přivítá Anglie. Hrát se bude na legendárním stadionu ve Wembley. Nároďák bude proti favoritovi usilovat o první body pod španělským koučem Deniou. Utkání začne večer ve 8:45. Tolik zprávy a připravený je Jirka.
0: A Honza Riedl taky.
13: Jirka Frélich
9: na Rádiu Blaník.
0: Úterý 16. hodina, to je čas Honzy Riedla. Pište SMSky s dotazy na 603 118 118. Zajímá nás, co vlastně na silnicích a dálnicích je nového. Pokud vás to zajímá také, neváhejte poslat SMSku s vaším dotazem.
9: Rádio Blaník.
0: Honza Riedl už je za dveřmi a těší se na vás. Teď Petr Kolář a Vyznání. Hrajeme si hezky česky.

0: Písnička It's My Life na rádiu Blaník a Honza Riedl je tady s námi.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Riedl.
1: Dopravní expert rádia Blaník.
0: Krásné odpoledne, Honzo.
3: Krásné odpoledne, jsem tady živý, plný sil, skutečně biologická entita z ředitelství silnice a dálnice dostavila. Na rozdíl od minulého týdne, za který se strašně omlouvám, měl jsem velmi, velmi pilno, tak jsem se přihlásil jenom jednou. Ale teď si to všechno vynahradíme, miláčku.
0: Dobrá, tak aktuálky, jak to vypadá
3: aktuálky
0: na silnicích dálnicích?
3: Před chviličkou jste si to, před chviličkou jste to krásně všichni vyslechli, ten servis byl senzační, ano, zopakuju. Pražský okruh s od D1 směrem na tunel je zdržení kolem 20 minut. Od D5 směrem na Ořech, kde je jednice, tam 15 minut je přece odpolední dopravní špička. Dojezd D5 je taky hustší, tam je to kvůli našemu omezení, není to tak strašné. Pojďme do Brna. Brno od Vyškova je směrem na Brno omezení mezi 212 a 214. Je tam zdržení až kolem 30 minut, je to do jednoho jízdního pruhu a tady je to hodně citlivé. Omlouvám se, nebude to trvat dlouho. A potom ta nehoda na D10 mezi Prahou a Starou Boleslaví, tak ta už je odstraněná, takže tady už je taky volný.
0: A v Brně jsme se chtěli zastavit.
3: V Brně, ano, tam se zastavíme. Co my se zastavíme? My pojedeme, ale Brňáci se zastaví. Protože avizuji včas a dopředu, že budeme provádět rekonstrukci a údržbu tunelu Pisárky. Kdo zná jenom trošku Brno, tak ví, že se Brňáci s mobilizovaním Brňáci s autama bez Pisárek neobejdou. Tak 40 dní se budou muset obejít, budou tam objízdné trasy. Začne to všechno 12. října a bude to trvat téměř 40 dní, tedy do 20. listopadu. Poprosím o trpělivost, ale potom ty Pisárky budou zase eňo, něňo, to uvidíte, jak se vám tam bude jezdit.
0: Když Brno, byla by taky informace z Prahy?
3: Byla. Na Pražském okruhu o tomhle víkendu zase v noci, respektive kousek soboty a kousek neděle, uzavřeme tunely na Pražském okruhu, to znamená mezi D1 a D5, ale ničeho se neděste. Byly uzavřené kvůli servisu samozřejmě a prohlídce a taková ta, že jako to musíme třikrát nebo čtyřikrát za rok, tak už to bylo uzavřeno minulý víkend, zase přes noc, ale nebyly tam žádné kolony, jezdilo se tam opatrně a docela plynule, tak to teďka zopakujeme, protože vždycky pustíme provoz jednou troubou a druhou zrekonstruujeme. A potom zase druhá trouba a tu první zrekonstruujeme. Kdybychom měli tři, tak máme ještě třetí víkend, což nemáme.
0: Tak a taky ministerstvo rozhodlo o trase Svitavy Mohelnice.
3: To je ale naprosto přelomový moment a ten bez legrácek. Ministerstvo dopravy dneska rozhodlo a zveřejnilo vítěze výběrového řízení na stavbu posledních 36 km D35 ze Svitav do Mohelnice, že až tohle bude hotové, tak potom pojedete po dálnici plynule od Jičína přes Hradec, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Mohelnice, Olomouc až opravdu se na tu D1 na Moravě, takže tady to postaví sdružení, které nabídlo cenu 71 miliard korun a bude tam zajímavost, předpokládáme, že tady bude nejdelší dálniční tunel v České republice, bude se jmenovat Dětřichov, bude mít 4 kilometry.
0: Kdy to bude?
3: No, jestli to klapne, víte co, tady nejsme my investor, tady opravdu podepisuje smlouvu ministerstvo dopravy, předpoklad je, že tu smlouvu podepíše v prvním kvartále příštího roku, to znamená hned se začne stavět a stavba je to složitá, takže bych ji typoval něco přes 3 roky.
0: Dobrá, tak Karel Zich a písnička Není všechno paráda, za chvíli se podíváme do Liberce na tunely a taky na dálnici D10. A teď už zase hezky česky.

0: Eros Ramazzotti teď na rádiu Blaník a Honza Riedl.
1: Honza Riedl, dopravní expert rádia Blaník.
0: Tak Honzo, tunely Liberec jsme slíbili.
2: Ano, tunely Liberec, ty jsou od loňska krásně zrekonstruované a tento víkend ale tam provedeme bezpečnostní kontrolu systému. To je strašně důležitý mít ty systémy, kamery a všechny ty čidla v tunelech v pořádku. Bude to teďka v noci ze soboty na neděli, ale nebojte, pojede se zúžením vlastně tou druhou půlkou tunelu. Je to stejný jako v Praze, tak stejně to má i Liberec.
0: A taky jsme slíbili D10.
2: D10, skvělá zpráva. Dneska právě skončila rekonstrukce a zároveň s tím i omezení mezi Kosmonosí a Bezděčínem, to je takhle hnedka u Mladé Boleslavy. Jenom pro vaši informaci, jako s tím jsme tam pracovali, jakože jste nestáli v těch kolonkách, oni nebyli zas tak častý, doufám, zbytečně. Takže představte si, že jsme tam položili nového asfaltu 15 000 kubíků. Kdybyste to chtěli přepočítat, tak na těch 4,5 km nové vozovky jsme položili nějakých 6 olympijských bazénů asfaltu.
0: Během písničky jsme si říkali, že taky, když jsme severovýchodně od Prahy, že ještě D11 přidáme.
2: Jasně, D11, to je taky skvělá zpráva. Je tady konec opravy povrchu D11 mezi Poděbrady a Hradcem, to je mezi kilometry 55 a 62. Tam jsme zvýšili životnost vozovky a zároveň i protismykové vlastnosti. Tam je takový ten mikro koberecíček, jsme tam položili, a protože nám to šlo dobře, tak možná uvažujeme o tom, že do zimy bychom ještě frkli na dalších 4 nebo 5 kilometrů, ale jestli se k tomu rozhodneme, tak vám to tady určitě vykecám.
0: Já si nemůžu pomoct, ale ty jsi byl na sluníčku, seš nějaký červený.
2: Já se červenám hambou. No, tak se vám přiznám, protože já jsem minulý týden vydal zprávu, že exit 162 na D1, slavná velká bíteš, tam s tou restaurací, tam jezdím na výpečky, tak že je po rekonstrukci volný, a on není. Já jsem se zbodnul normálně, fakt jako je to hamba, já jsem řekl něco, co není pravda, normálně jsem kecal, omlouvám se vám všem. Exit 162 je sice ještě zavřený, ale příští neděli bude tam ta rekonstrukce nájezdových a sjezdových větví hotová a od toho dalšího pondělka už to bude jezdit, prosím vás, nezlobte se na mě. No, tak i tiskový mluvčí se zbodne někdy, no pardon.
0: Tak SMSky s dotazy na Honzu Riedla popište na 603 118 118. Já vám pošlu písničku Miluji tě. Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a Blaník, ten vám hraje. Hezky česky, Honzo, něco k tomu dodáš?
2: Už se těším na ty jeleny.
0: Ano.
3: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
7: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Oplocení podle vašich představ. Od návrhu po realizaci. Hliníkové, lamelové, 2D, 3D. Branky, atypické brány a pohony Herman. Železářství Bradáč, to je kvalita a dlouhá životnost pro váš pozemek.
8: Pomoc. Nemůžu dýchat.
9: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
10: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s babi a psem.
11: Jack.
10: Když máte v plánu pořádnou práci.
11: Jack.
10: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
11: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
12: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
13: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
14: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz.
19: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
20: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
19: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
21: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
22: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
23: Inspirující prostředí.
24: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
23: A šéf, se kterým je radost pracovat.
24: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
23: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
24: Jednoduše, rychle a přehledně.
23: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
24: Bezva práce.

0: talent jménem Freddie Mercury a skupina Queen. Teď na Blaníku dopravní talent Honza Riedl.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
0: Značka odpovím na všechno, že?
2: Ano, pochopitelně, a co nevím, tak to slíbím. Pojďme na to, přátelé.
0: Tak je tady dotazů spousta. Zkusím to zrychlit, co nejvíc to půjde. Na úseku směr Čerčany, České Budějovice, nějaké odhlučnění městečka Poříčí nad Sázavou. Co můžu udělat, píše posluchač nebo posluchačka.
2: Co můžete udělat? No samozřejmě psát nám nebo respektive na kraj, protože to je silniční správní úřad, ale je pravda, že právě oblast Poříčí nad Sázavou je vedena v akčních plánech hlukového zatížení Středočeského kraje a na základě akustických studií a hygienických měření je právě tady identifikováno několik úseků s překročenými hlukovými limity a ze zákona tam, kde je překročený hlukový limit, tak má samozřejmě správce komunikace povinnost to nějak zajistit. To si myslím, že se týká i Ševětína, respektive Vytína, to je kousek blíž Českým Budějovicům, tam ten hluk se taky bude měřit.
0: Ano, psala Jiřina, přesně
2: Jiřinko,
0: na to.
2: Myslíme na vás.
0: Tak Jura, Honzo, obchvat Znojmo, slíbil si to už před rokem a 5 litrů Meruňkovice tu mám pro tebe, čeká na tebe.
2: Jura. No tož Juro, Meruňkovicu si schovej, já si pro ní přijedu. Ale pojďme si říct, že v tom Znojmu skutečně my stojíme na značkách, máme vydané stavební povolení, čekáme na nabytí právní moci, plus máme smlouvu připravenou na stolek na podpis, plus máme pozemky, plus máme peníze, ale jestli do té doby, než dostaneme tu právní moc toho stavebního povolení jestli do té doby dostaneme odvolání, pak termín bohužel negarantujeme. Ale jestli tam to odvolání nepřijde, ale buďme realisti. Jo. Ale pokud by nepřišlo, tak určitě stavíme ještě letos.
0: Proč se na D1 112. kilometr směr z Brna na Jihlavu neudělal sjezd ve tvaru takové mimoúroňové křižovatky typu 4 lístek místo kruháče, ptá se Štěpán.
2: Štěpáne, ten kruháč je pod dálnicí, ne na dálnici, jenom aby jsme věděli oba. Ten kruháč je tam na doporučení jednak dopravní policie, jednak expertů, jednak BESIPu. Hele, není to úplný vítězství, byly tam nějaký nehody, my tam teďka budeme dělat stavební úpravy, zvýšíme vlastně ten střed toho kruháče, aby to nebylo průhledný, aby to třeba v noci někdo, kdo nedává dost pozor, aby to nepovažoval za rovnou silnici. Jo? Takže tohle tam zlepšíme, ale ten kruháč určitě je tam správně.
0: Kde bude D8 průjezdná, Petr?
3: A Petře, prosím vás, neříkejte, že to nejde projet, a D8 taková pěkná dálnice.
2: Je fakt, že mezi kilometry 37 a 48 ještě tam dobíhá výměna optiky ve středním dělicím pásu, ale do konce října to bude hotový. A navíc dneska jsem se ptal dispečerek a ty říkali, že dneska to tam bylo bez kolon. Tak prosím.
0: Taková stručná SMS-ka, Honzo, co se děje u Českých Budějovic?
2: U Českých Budějovic je blaze. No ale pokud do toho blaze ještě započítáme, že stavíme severní spojku, která měla malinký zpoždění, protože jsme tam řešili trošku tak, jakože ten přechod přes tu důležitou dráhu. Plus stavíme Pištín České Vrbné, samozřejmě, to je příjezd do Českých Budějovic, to tam taky může trošku někdy zazlobit. A navíc, pokud vím, tak kraj staví křižovatku ve směru na Boršov a tam jsou denně kolony v Plané u Budějovic, takže tam si trošku užíváte, ale myslím si, že tam se to velmi rychle bude ubírat k lepší. A k lepšímu, však na tom jihu je sladce.
0: Janča, ta se ptá, co obchvat na jihu Moravy v Břeclavi.
2: V Břeclavi, no, my jsme připraveni začít určitě letos, ale pokud vím, tak odpůrci podali odvolání, my se s tím nějak vypořádáme, uvidíme, jak se k tomu postaví kraj, držte si palce.
0: Roman z Turnova, kdy se bude jezdit Turnov u Libice, když ex-ministr to tak hezky zastavil před odchodem?
2: Ne, tu politiku vůbec nebudu komentovat, jsme ve slušném rádiu, ale Turnov u Libice, kdo byste nevěděl, tak to je propojka vlastně Turnova a Jičína, tak abyste se mohli dostat na to pokračování D35 od Jičína směrem na Hořice v Hradec Králové a tam mluvil jsem před půl hodinkou o tom, tady o té dálnici. No tady to je dálnice, kterou opravdu zaříz poslední den ve funkci jeden z ministrů, z předchozích ministrů životního prostředí a tenhle jeho krok bude znamenat zdržení výstavby nejméně o 4 roky. Nedělám si srandu.
0: Tady skáčou další dotazy a ve velkém, tak ale dáme poslední 3. Rychle. Lenka, pane Riedl, co se buduje na dálnici mezi Dobříší a Mníškem?
2: Jo, to jsme na D4, je tam rekonstrukce 2 mostů a konec bude ještě v listopadu teďka.
0: Kdy bude kompletní D6, děkuje Jirka.
2: D6, Karlovarská, 27 kilometrů stavíme teď. Příští týden pouštíme u Lubence nějaký 3 kilometry, ale to bude jenom taková ta propojka, aby jsme mohli převádět. Přestanu vás napínat až do Varů z Prahy a z Varů do Prahy pojedete po dálnici v roce 2029 nejpozději.
0: Tady je jedna rozlobená SMS-ka, kdy pořádně vyznačíte výjezd z D2 na D1 směr Olomouc Ostrava. Dopravní značení je tady hrozné.
2: No, no, není tam hrozný, je přesně podle norem, ale je fakt, že jsme tam teďka o víkendu měnili po nocích dopravní režim, protože tam postoupila stavba té velké kapacitní mimoúrovňové křižovatky D1 D2 na 196. D1. A je fakt, že pozor, tam se to dramaticky změnilo, speciálně pro ty, kteří přijíždějí od Bratislavy a chtějí na Ostravu, tak je to vyvedeno na D52, což je dálnice jakoby směrem od Vídně na Brno, dojedete na D1, tam uděláte vpravobok a pelášíte krásně na tu svou vysněnou Ostravu. Ale je fakt, že se tam ty režimy trošku změnily, takže prosím pozornost, jo, díky moc.
0: Honzo, další SMSky prostě příště, díky, že jsi dorazil za týden, v úterý.
2: Já se budu strašně těšit, jestli na mě máte ještě nervy, tak já tak strašně rád.
0: Aneta Langerová za chvíli na Blaníku, hezky česky.
2: Hezky.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
5: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás

0: akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
3: dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
13: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
14: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: země.
1: Aneta Langerová, Hříšná těla, křídla motýlí na Blaníku a poté páté hodině, osmý den a olympici.
2: Dušku nemít, nic mi nepoví.
1: Michal David, to zas byl den.
3: Hraj mi, najdi pro mě hit.
1: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si?
4: Musím se
1: Jasná věc, tady u nás na Blaníku dál hrajeme hezky česky.
5: Rádio Blaník.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
7: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
8: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá? Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
10: Rádio Blaník, počasí.
11: Rádio Blaník.
12: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se teploty v noci budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni, v údolích kolem 5. Zítra ráno se mohou ojediněle vyskytovat mlhy, dopoledne bude spíš oblačné. Odpoledne čekejte polojasno, jasno a naměříme 18 až 21.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Blaník za volantem.
12: Na průtahu Liberce za odbočkou na Jablonec nad Nisou směrem na Turnov. Policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut, která zablokovala jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením v koloně. Na Jablonecku v Železném Brodě v Nádražní ulici zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. I tady si chvilku postojíte. A v Chomutově v Dukelské bouralo osobní auto s motorkářem. Kolona je do 5 minut. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a krásné odpoledne. Teď už jsou tu další zprávy, které připravila Eliška.
17: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Kriminálka prověřuje dění na Univerzitě Karlově. Sucho komplikovalo taky přípravu pardubického závodiště. Jihočeský kraj apeluje na lidi, aby neplýtvali vodou. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Policie prověřuje možný trestný čin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. A to v letech 2002 až 2005. 2025. Kvůli tomu kriminalisté hledají další případné poškozené, kteří mají negativní zkušenost sexuálního charakteru. Obrátit se mohou na linku 158. Případem se policie začala zabývat na základě informací v médiích. Start 136. Velké pardubické se blíží a na závodišti měli letos s přípravami plné ruce práce. I tady řádilo sucho. Některá zažloutlá a vysušená místa museli pracovníci vyhrabat, znovu dosít a intenzivně zavlažovat. Největší problém představoval taxisův příkop. Ten je kvůli podloží na sucho obzvlášť citlivý. A u tématu zůstaneme. Povodí Vltavy sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok. Jihočeský kraj navíc vyhlásil stav sucha pro celý region. Hejtman Martin Kuba žádá občany, aby vodou zbytečně neplýtvali. Jak vypadá běžný den člověka s demencí, přibližují speciální zážitkové hry. Lidé se díky nim mohou vyzkoušet, jaké je to potýkat se s problémy s pamětí, orientací nebo komunikací. Kde je možné hry navštívit, prozradí ředitelka Demencia institutu Veronika Friebauer.
0: Zážitkovou hru máme v Hořovicích, kde je otevřená už 4 roky. Druhou jsme otevřeli letos v Kolíně a příští rok se plánuje otevření té zážitkové hry Demetrix v Brně. Určitě je potřeba se předem objednat.
19: Veškeré informace i dostupné termíny najdou zájemci na webu demetrix.cz. Tolik zprávy, slovo má Jirka.
1: Já děkuji, Eliško, krásné úterý.
10: Jirka Frélich
18: na rádiu Blaník.
1: Aby toho nebylo málo, za chvíli se o slovo přihlásí i náš blanický kolega Vlasta Suk, náš krajánek, který dnes brázdí Královéhradecký kraj a zavítal taky do Černilova, tak se nechte překvapit za pár minut.
18: Rádio Blaník.
1: Za chvíli bude 17. hodina, krásné úterý. Hrajeme si hezky česky, tady je Olympik a 8. den. Za chvíli Věra Špinarová a máme krásné babí léto. To všechno dohromady, prima pohodu přejeme.

0: Eurythmics a písnička Miracle of Love a teď náš blanický krajánek.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Vlasta Suk, se kterým jsme v kontaktu. Vlasto, ahoj.
3: Jirko, dobré odpoledne, taky tě zdravím, přeju i všem posluchačům samozřejmě pohodový den. Já jsem teď na místě, kde si můžete jednak zarelaxovat a taky udělat něco pro své zdraví.
0: Tak nás nenapínej, co je to za místo, kde se nacházíš.
3: Tohle je solná jeskyně v Černilově u Hradce Králové a mám tu majitelku Lucí Šimkovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás vítám u nás v naší solné jeskyni.
3: My moc děkujeme za přivítání. Přece jenom asi posluchači vědí, co je solná jeskynka. Kdyby náhodou někdo netušil, tak objasněte, co to vlastně je.
4: Solná jeskyně je vlastně relaxační prostor, tedy místnost, která je vytvořena ze soli. Stěny jsou obloženy cihlami ze soli z mrtvého moře a efekt solné jeskyně dotváří krápníky ze stropu.
3: Prozraďte, pro koho je solná jeskyně určená?
4: Jak pro jednotlivce, tak pro skupinky. Určitě je vhodná pro rodiny s dětmi. Vy si odpočnete, děti si pohrají, jsou zde pro ně připravené hračky. Dále určitě i solná jeskyně vhodná, pokud budete mít nějaký náročný den, odpočinout si, případně po fyzicky náročné práci, sportovním výkonu, přirozeně dočerpáte minerály. Určitě je vhodná solná jeskyně pravidelným návštěvám pro podporu imunity. Dále určitě doporučuji jeskyni všem, co mají dýchací problémy, ať už se jedná astma nebo doléčení. A určitě bychom našli spoustu dalších příznivých účinků na lidský organismus, ať už je to relax, uvolnění stresu.
3: Takže opravdu pozitivní účinky má solná jeskyňka. Pojďme se zaměřit na tu vaši. Vy tady máte i spoustu akcí.
4: Ráda bych vás třeba pozvala v podvečerních hodinách na lekce jógy, případně tu probíhá kurz angličtiny pro děti v solné jeskyni. Určitě by bylo možné i uspořádat dětskou oslavu v solné jeskyně, případně zde přespat.
3: Jak je to s otevírací dobou? Jste otevřeni celoročně? Jak to funguje?
4: Ano, solná jeskyně je otevřena celoročně, ale je důležité se předem objednat, buď už telefonicky, nebo přes webové stránky, které jsou oazamedical.cz, ale když si zadáte solná jeskyně Černilov, tak nás určitě už naleznete.
3: Tak jste to slyšeli, relax můžete zažít i tady v solné jeskynce v Černilově u Hradce Králové. Já vám děkuji za pozvánku, ať se daří a mějte se krásně, nashledanou.
4: Já také děkuji a budu se na vás těšit u nás v solné jeskyni v Černilově.
3: No a my jsme to samozřejmě zase zdokumentovali, takže i ty prostory téhle solné jeskynky uvidíte už brzy na fotkách a na videu na našich internetových stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz. Tak se mějte hezky a určitě doraste. Ahoj.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: Budeme se moc těšit taky na fotky na našem webu radioblaník.cz, jak říkal Vlasta Suk. Teď už skupina Krištof, obchodník s deštěm. S deštěm se bude na našem území obchodovat koncem týdne, ano, bude deštivo, tak si užijte slunečné dny, které stále ještě máme a tady na Blaníku zase hezky česky.

0: Ryan Adams, velká romantika, Please Forgive Me, teď na Rádiu Blaník. Musím říci, že písnička Evy Farné a Miraje, to byla teda věc. V březnu letošního roku vlastně spatřila světlo světa, od té doby patří do české desítky, tedy mezi 10 nejhranějších písniček týdne, nepřetržitě, od března, a už máme říjen, a stále to trvá, je to tato písnička. Musím se Eva Farná a Miraj Navrátil taky přiznali, že původně ta písnička neměla vzniknout, nebylo to v plánu. Společně prostě jenom pracovali na severu Česka, chybí mi kde na severu, Ústí, Most, Chomutov, nevím. Ale každopádně vznikl z toho duet celkem spontánně. No a musím říci, že se to povedlo. Česká desítka bude zase v pátek po 18. hodině, poslechneme si ty nejhranější písničky. Já se vsadím, že tam bude patřit i tato. Vzpomeneš si. Ostatně za chvíli si ji pustíme i na Blaníku a přidáme třeba Pavla Haberu a písničku Láska, necestuj tým vlakom.
1: U toho nesmíš chybět. Zažij 60. ročník jizerské padesátky. 4 dny, běžkaři z celého světa, závody klasikou i volně a bohatý doprovodný program. Těšíme se na tebe s partnery. Skupina ČES, Orlen, Dr. Max, České radiokomunikace a Swix. Registruj se do 30. října nejvýhodněji na jiz50.cz. Skol ve stopě.
2: Na závody do Jizerek vás zve firma Kilich. Specialista na spojovací materiály. S námi vám to pofrčí. Kilich. Spojovací materiály CZ.
3: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
4: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte běžky a vyběhněte do stopy přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
5: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Autokoutek.
9: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
8: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
9: Výhodné financování.
8: Pro nové i ojeté vozy.
9: Ale jen u Autokoutek.
8: Dobrá adresa pro váš vůz.
9: www.autokoutek.cz.
8: Již 30 let.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Eva Farná, písnička Miraj, vzpomeneš si, tak to byla ta písnička, o které byla řeč společná. Miraj Navrátil s Evou Farnou. Mimochodem, určitě budete znát i tohoto zpěváka.
1: Prý chlapi nebrečí, jen v pohádkách se lásko má říká.
0: Tak poznali jste, nebo teď?
1: Blázen žárlí, až umírá.
0: Vždyť už je na scéně 40 let, je to tak, Jakub Smolík. Mimochodem, zrovna v Jihlavě zítra začíná jeho podzimní turné.
2: My jedeme nový program, který se jmenuje 40 let s vámi. Chrudim, Příbram, Otrokovice, Bzenec, Jemnice, Hradec Králově 29. A pak to je Plzeň, Kutná Hora, Hořovice, Chomutov, Hostivice, Sedlčany, Soběslav, Lomnice u Tišnova, Letovice, České Budějovice 18. listopadu. A pak už jedeme vánoční Tachov, Františkovy Lázně, Stříbro, Vyškov, Zbíšov, Břeclav, Třešť, Třebíč, Písek, Stochov, Toužim, Mělník.
0: Malta, no nic. Tak Jakub Smolík, mimochodem, všechny termíny má na svých webových stránkách radioblaník.cz, mrkněte rovnou i na ty naše radioblaník.cz a Jakubovi webové stránky najdete určitě taky. Jakub Smolík, dáte do vyhledávače a je to jednoduché. jakubsmolík.cz a dozvíte se, kde všude je.
3: Česko míří opět k volbám.
4: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí
3: a k tomu třetinu senátorů.
4: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho
3: a vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
4: Komunální a senátní volby 2026
3: na Rádiu Blaník.
0: A za chvíli na Blaníku taky Lenka Filipová a písnička Věnování.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
10: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
9: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
11: No nekecej.
13: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek.

0: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
3: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Lenka Filipová, písnička Věnování. Písnička o tom, že vlastně v písničkách chybí to věnování, komu jsou. Tak já bych další hezké české věnoval všem, kteří mají rádi Blaník a právě české písničky. A třeba si dáme Petra Spáleného.
1: Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím.
0: A po zprávách taky Petr Novák, Hvězdičko blízkavá.
2: Hvězdičko blízkavá.
0: Ale na úvod té 18. hodiny Kabát Bára. Začneme pěkně od podlahy. Na Blaníku každopádně dál hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
6: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
7: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci v IQ-landii nebo v IQ-parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQ-landii či IQ-parku. Vše na IQ-landia.cz a oslava je dokonalá.
8: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
4: Rádio Blaník, počasí.
9: Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách bude zítra nad ránem místy mlhavo, dopoledne bude převažovat oblačná obloha, postupně ale polojasná až skoro jasná. Nejvyšší teploty zamíří mezi 18 až 21 stupňů, na horách naměříme kolem 16.
4: Rádio Blaník.
10: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
10: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
9: Snížit rychlost doporučujeme na Liberecku ve Frýdlantu v Palackého ulici, kde policie vyšetřuje havárii osobního auta. U Bílého potoka ve směru od Tanvaldu zasahují záchranáři u havárie motorkáře a na průtahu Liberce za odbočkou na Jablonec nad ní jsou směrem na Turnov se srazila dvě osobní a zablokovala jeden jízdní pruh. Postojíte si v koloně. Bouralo se také na Jablonecku v Železném Brodě v Nádražní ulici, kde havaroval cyklista. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehody. A mějte krásný večer.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Ministr Tejc navrhuje snížení trestní odpovědnosti. Ovocnáři sčítají ztráty u jablek. Česko dostalo první platbu z unijního nástroje SAFE.
10: Rádio Blaník.
11: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Agresivita u dětí stále roste. I kvůli tomu koalice navrhuje snížení odpovědnosti u nejzávažnějších zločinů. Trestně odpovědné by měly být už děti od 13 let. Podle ministra spravedlnosti Tejce už v tomto věku vědí, že se vraždit nemá a proto mohou nést následky svých činů.
10: Volby 2026.
11: Komunální volby se blíží. Je proto dobré si připomenout, jak správně křížkovat, aby váš hlas platil. Vybírat můžete hned třemi způsoby. Ty nám detailně přiblíží mluvčí rezortu vnitra Adam Rézler.
12: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
11: U senátních voleb je to jednodušší. Vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek vložíte do úřední obálky. Letošní úroda jablek je v Česku ještě horší horší, než ovocnáři očekávali. Podle nejnovějších odhadů sklidí o 58% méně jablek než loni. Na vině je hlavně sucho. Ztráty jdou podle ovocnářské unie do stovek milionů. Česká republika obdržela první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získala 309 milionů eur, oznámila Evropská komise. Peníze mají směřovat na tanky Leopard a vozy Tatra. Z půjčky má být financována i možnost vojenského využití dálnice D11. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Jirka.
0: Eliško, díky.
13: Jirka Frélich
10: na Rádiu Blaník.
0: Jestli máte tu možnost jako my s Eliškou teď pohlednout na sluníčko, jako jsme to udělali právě před zprávami, tak to je pohled, že úplně takové zlatavé, kulaté,
9: je to
0: veliké.
9: Krásné, ale jako je to na západ a tam přesně pojedu, takže to nebude příjemný v tom autě.
0: Tak nosíš černý brýle, znáš to?
9: Znám, to je písnička.
0: No, to je písnička, nosím černý brýle. Tak si vem černý brýle. A ve čtvrtek to nebudeš potřebovat. Bude zataženo, s deštěm možná. Ochladí se, ochladí. Rádio Blaník. A začneme kýchat, začnou chřipky. Mimochodem, při kýchání se říká na zdraví, to je jasná věc, ale kde to vzniklo a proč to vzniklo, to nám vysvětlí za pár minut naše Samira. A teď slibovaní kabáti a písnička Pára a za chvíli taky Petr Novák, Hvězdičko blízkavá. Na Blaníku hrajeme hezky česky.

0: Roxette a písnička Crash Boom Bang. A pokud někdo kýchne, znáte to, řekne se na zdraví.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: No a proč zrovna na zdraví? Dotaz na naši Samiru.
3: Někdo vedle vás kýchne a vy automaticky řeknete na zdraví. Dnes je to obyčejná slušnost, jenže naši předkové mohli mít ke kýchání podstatně méně pohodový vztah. Jedno z tradičních vysvětlení souvisí totiž s morem. Kýchání bylo v minulosti vnímáno jako zlověstný příznak plicního moru, který se na rozdíl od toho známějšího dýmějového moru šířil kapénkami a napadal plíce. A lidé samozřejmě tehdy netušili nic o této bakterii ani o tom, jak se přesně nemoc přenáší. Mělo to být vlastně přání, aby člověk neonemocněl nebo se uzdravil. A ještě lépe je to vidět na starší odpovědi. Pozdrav Pán Bůh. Slovo pozdrav tady neznamená ahoj, ale uzdrav, tedy něco jako kéště Bůh uzdraví. Podobné reakce na kýchnutí najdeme v různých zemích. Angličané říkají bless you, tedy Bůh ti žehnej, a Němci Gesundheit, jednoduše zdraví.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Single X Olga Koenigová právě teď a další Samira zítra po 10. dopolední a nebo právě po 18. hodině. Ujel mi vlák.

0: Teresa Kernlová, písnička Jméno, právě teď na Blaníku. Nedalo mi to, dnes je ten den, kdy Teresa Kernlová slaví kulatiny. Tak já vítám Terezu taky v našem vysílání. Teresko, přeju všechno nejlepší ke 20.
1: Je to hezký, jak vy všichni ubíráte, tak je to dobrý. Je to samozřejmě asi dvojnásobný už a není třeba to tajit, jsou to 40, ale vlastně se cítím hrozně, hrozně dobře a mám pocit, že zažívám jedno z nejkrásnějších období a to jsou právě přípravy na můj koncert a vlastně i ta 40 je hrozně fajn. Jako když se člověk cítí zdravě a šťastně, tak prostě je to jenom číslo a je to všechno pořád.
0: Když Tereska zmínila koncert, bude mít svůj největší koncert v historii, jak sama říká, už brzy v sobotu 10. října. Lístky nehledejte, je prostě vyprodáno, je to zbytečné, ale my přejeme z Blaníku, ať si to, Teresko, užiješ, ať se to všechno podaří a všechno nejlepší k dnešním kulatinám.
1: Já vám taky moc zdravím všechny posluchače a mějte se nádherně a užívejte života. Děkuji za to, že jsme mohli se dneska slyšet.
0: Tak, Teresa Kernlová, dnešní oslavenkyně.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Tak už máme úterý a to znamená, že zítra přivítám dalšího parťáka. A víte, s kým jsem se dohodnul? No, on vám to řekne sám. Kdo pak to bude?
4: Čaute, moje jméno je Igor Týmko, som z Kapry Nounim a vy počúvate Rádio Blaník.
3: To bude paráda, tak zítra ve 4 tady na Blaníku s Igorem.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
0: No a už víme, co bude zítra, co za chvíli. Petr Spálený a písnička Je to trest, taky Marek Ztracený, no prostě dál budeme hrát na Blaníku hezky česky.
5: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
6: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Oplocení podle vašich představ. Od návrhu po realizaci. Hliníkové, lamelové, 2D, 3D. Branky, atypické brány a pohony Herman. Železářství Bradáč, to je kvalita a dlouhá životnost pro váš pozemek.
7: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: krása webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu.
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
4: Bajk a Jack mají v Liberci nový domov. Navštivte nový autosalon autoservisu KBC ve Vratislavicích nad Nisou.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
3: House running.
6: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Knihovna Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
0: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.

0: Coldfield a Megarelia. Písnička To Friends, teď na Rádiu Blaník. Včera ráno to bylo něco. Kytarové ráno na Rádiu Blaník bylo unikátní. Divoký byl v plné sestavě, tedy skoro, ono jich je 8, ale dorazilo 7. A k tomu Petr Slíva, Adéla Zahradničková, 9 lidí ve studiu, to tu ještě nebylo. A hlavně jsme si to pořádně užili.
1: Kluci, my jsme se bavili o těch lahůdkách, takže bychom dali ty lahůdky teda teď naživo. Co?
2: Takhle, pokusíme se, ano.

0: No, znělo to neskutečně a celé video a důkaz toho, že tady byli všichni 7 členů skupiny Divoký Bill, Petr Slíva, Adéla, dříve Zahradničková, dneska už Adéla Malat, tak se můžete podívat na web radioblaník.cz. My už tam dali video z toho našeho českého kytarového rána, nebo hledejte YouTube Rádia Blaník.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: Máme za sebou úterní ráno, na telefonu jsme měli ženu, která naspívala naše džingly, Markétu Plecháčovou, a pokud jste to nestihli, tak si zítra ráno dáme opáčko po 6:30.
3: A také samozřejmě opět proplácíme účtenky.
2: A hlavně to bude ráno
3: plné pohody.
2: Těšíme se na vás, Petr Slíva
3: a Adéla Malat.
2: Už v 6 ráno na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
0: Teď je ale 6:45, krásný večer přejeme a za chvíli už taky můj kolega Vlasta Suk. Úplně na úvod písniček na přání, nádhera. Jdi za štěstím a Karel Gott. Vlasta Suk už se těší, stejně jako já, užijeme si i písničky na přání. Do té doby ode mě ještě Petr Muk, anebo Karamel a Přízrak 7B. Tak hezký úterní večer s Blaníkem.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr
6: a rozšíříme.
7: Dvojnásobíme investice.
8: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Vybrat dovolenou nemusí být fuška.

0: Indie Race. www.kapilan.cz.
1: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou, svou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Kosově Hoře u Příbrami za 10 milionů 762 tisíce korun, rodinný dům v Plánicích na Klatovsku za 3 miliony 40 tisíc, rodinný dům v Chýni na Praze Západ za 21 milionů 166 tisíc 200 korun, byt 1+1 v Berouně za 4 miliony 600 tisíc a rodinný dům v Karlových Varech Staré Roli za 10 milionů 499 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.

0: Tolik tedy Karamel a Přízrak 7B. Vlasta Sokuše s vámi, po krajankovské cestě jsem v rádiu. Těšil jsem se na dnešní písničky napsání, které rozjedeme už za chvíli. Dáme si třeba Hanu Zagorovou. Taky Argemu. Marka Ztraceného. A nebo Karla Gotta, jdi za štěstím. Ostatně to už říkal skvělý kolega Jirka Frélich, který už se s vámi rozloučil. Hrajeme hezky česky, za 2 minuty bude 19 hodin. Radio Blaník.
1: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
0: Blaník. Tak jak by to zítra mělo vypadat na obloze podle meteorologů? No, slibují ještě polojasnou oblohu, ale postupně už se nám to začne kazit a během odpoledne pak v Čechách čekejme ojediněle přehánky. Teploty zítra 18 až 23, v 1000 metrech na horách kolem 16, ty noční minima dneska v noci 11 až 6, při déle trvající malé oblačnosti jen pouze kolem plus 4 stupňů Celsia.
5: Vlasta Suk
6: na rádiu Blaník.
0: Tak ještě jednou dobrý večer, přesně na vteřinu 19 hodin. Dneska slaví svátek Hanuš, takže milí pánové, Hanušové, všechno nejlepší. A tady máte první písničku ode mě, Žlutý pes a Sametová.
5: Písničky na přání.
6: Na rádiu Blaník.
7: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

0: Ondřej Hejma, skupina Žlutý pes a Sametová.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: Ano, Blaník je s vámi, hrajeme podle vás a na rozjezd tu máme Karla Gotta. Jdi za štěstím. Zbyňo, ať zdraví slouží a úsměv ti září, ať pivo má hříz a víno má grády, ať jsi spokojený a máš kolem sebe samé skvělé kamarády, tvoje milovaná kamarádka posílá. A krásná písnička je tady pro vás.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

Karel Gott odstartoval úterní písničky na vaše písemná přání. Posloucháte Blaník a teď Činasky, Bára Hosnedlo a podle vás. Honzo, lásko, přeji ti z celého srdce všechno nejlepší k narozeninám. Spolu jsme za těch 12 let zvládli všelijaké situace a že to není vždy jednoduché, ale máme jeden druhého a moc dobře víš, že jsem tu pro tebe vždy. Přeji ti hodně zdraví a štěstí. Tvoje drahá polovička Lenka Libírá. Tak jdeme na ní. Radio Blaník.

0: skupina Činasky, také Bára Hosnedlová a Slovenský klín. My pokračujeme na vaše přání, teď Pavel Bobek. Milý Milane, k tvým 70. narozeninám přejeme jen to krásné, protože co je krásné, je i vzácné. Že si o rok starší, komu to vadí, vždyť tě máme pořád všichni stejně rádi. To ti přeje kamarádka Wendy a celá tvoje rodina. A tohle už je další krásná písnička. Krajem já šel. Tak si to užijte a nádherné, kulaté narozeniny přejeme za celý Planík.
1: Kde jsem žil, na tu hruzu mokrých stěn, dětský pláč a samý rváš, sklepní byt, kde přísahám vám, nebyl nikdy den.

0: Pavel Bobek zpíval Krajem já šel ve vysílání Rádia Blaník a pokračujeme dál s poetikou. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro Vojtíška Hliněného ze Srlína u Bernardic, který právě dnes slaví své 7. narozeniny. Vojtíšku, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů ve škole. To všichni ze srdce přejí a velkou pusu posílají mamka, tačka, bráška Kubík, Eva s Jirkou, Míša s Honzinem a s Kristínou a taky babča. Tak samozřejmě taky Vojtíškovi přejeme všechno nejlepší. Vojtíšku, užij si svůj narozeninový den. A ještě jeden zkus tu máme, abychom zahráli písničku naší milované andělce, která dnes slaví své 18. narozeniny. Náš nejmilejší andílku, všichni ti přejeme všechno nejlepší k tvým dnešním 18. A to, že tě milujeme, už víš. A věř, že nadále budeme tu pro tebe, ať už kamkoliv v životě poletíš. Máme tě moc rádi, krásné narozeniny a písničku pro tebe od Muťů a Čučů.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně nějakou i

0: tak všechno mám.
1: Poetika, písnička Blízko. Písničky na přání. Ano, a Blízko jsou další hezké české na vaše přání. Za chvíli Hana Zagorová, Monika Absolonová a taky Argema, Jarošovský pivovar. Pěkný večer.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a MJ Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
3: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální víkend. Pochoutky staročeské kuchyně. Ochutnáte jídlo našich panovníků. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grill Hammer. Steakárna, jak má být.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Na přání. Na rádiu Blaník.
1: A pokračujeme na vaše přání. Hana Zagorová, biograf Láska. A zahrajeme manželovou milovanou Haničku Zagorovou za to, jakým úžasným manželem a otcem našich synů je. Děkujeme ti. Eliška, Eliášek a Kristiánek.

0: Blaní hraje na vaše přání i v úterý večer. A za námi Hana Zagorová s písní Biograf láska. Další hezká česká. A my pokračujeme dál. Podle vás taky Monika Absolonová na jednou. Ahoj Blaníčku, zahraj nám prosím písničku pro naši holčičku Andělce k narozeninám z lásky od Čuču a Muču. Tak jdeme na ní.
1: Radio Blaník. Hezky česky.

0: konce život svůj.
1: Monika Obsolonová a najednou pohádková. A před námi Buty František. Milá teto Terko, posílám ti přání k tvým 35. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky, posílám tvoji oblíbenou písničku a těším se k vám na víkend, jak to oslavíme. Tvoje neteřinka Matilda.
2: Na výletě na kole.
3: A nebo na procházce v lese.
2: Užij

Pepe Nabuty a František, za námi a před námi Argema Jarošovský pivovar. Milé rádio, prosím o zahrání téhle písničky do Nového Jičína pro paní Štěpánovou. Paní Štěpánová, seznámili jsme se před 4 měsíci díky vašemu synovi Davidovi, který už bohužel není mezi námi. Dnes máte narozeniny a víme jistě, kdyby David žil, přišel by vám určitě popřát, ale bohužel to už se nestane. Tak dovolte, abychom vám popřáli za Davida všechno nejlepší k dnešním narozeninám, hodně štěstí, moře zdraví a taky lásky. Přejí holky z Pardubic.

0: Argema Jarošovský pivovar za 5 minut 7:45 a před námi třeba Lenka Filipová a Karel Zich. Už za okamžik Mosty.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
2: Laminátovou.
1: A voděodolnou.
2: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
9: Promění.
8: A v novou sukínku?
9: Promění.
8: A v paraplíčko?
9: Promění.
8: I na obal pro pastelky?
9: I v obal.
8: A v baťůžek?
9: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
10: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
8: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
9: Běž už.
10: Více na cestaodpadu.cz.
11: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
13: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
14: Písničky na přání.
15: Na rádiu Blaník.
0: Ano, stále posloucháte Blaník. Písničky na přání v plném proudu a teď tu máme požadavek. Chci zahrát své lásce Mosty, ať nás spojí a vrátí se mi vždycky brzy z cest. Napsala Eva.

0: Marek Ztracený a svatební písnička Ta bílá ti sluší, posloucháte Rádio Blaník. Stále hrajeme písničky na psání a pokračovat budeme teď s Čejka Bandem. Dáme večerníček pro dospělé a písnička poletí pro dědouška Jarouška pro dobrou náladu a veselou mysl posílá Jaroslava. Tak jdeme na ní, tady je písnička.
1: Rádio Blaník, hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio.

0: to má.
1: Čekavent a večerníček pro dospělé. Teď Michal David a pár přátel. Prosím o zahrání písničky pro naši kamarádku Terku Němcovou do Hradce Králové. Teresko, tvůj den je tady a tobě se otvírá nová etapa tvého života. Přejeme ti úspěšný start a krásnou budoucnost. Jsi šikovná a hodná holka, neboj, zvládneš to. Svůj cíl už máš. V dohledu máme tě moc rády. Tvoje holky z SPO.

0: Michal David a pár přátel stačí mít, a když ti přátelé nechají zahrát na Blaníku písničku, je z toho veliká radost. I vy samozřejmě můžete v příštích dnech objednávat přes naše internetové stránky radioblaník.cz. Ideálně 3 pracovní dny předem, abychom to všechno nachystali a zahráli. Dneska ještě nekončíme, máme tu požadavky třeba od tuhle krásnou. Tak nedělej si starosti. To je Iveta Simonová a Milan Chladil. Dáme si Sladké hlouposti, taky zaspívá Lucie Bílá. A nebo Harley dáme. Tak poslouchejte dál, hrajeme hezky česky a teď je přesně 20 hodin. Radio Blaník.
1: Autokoutek. Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo.

0: Tech.cz.
1: Již 30 let.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
1: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
4: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
1: Vchod v budově Kuku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
4: To nejlepší z regionu.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: Rádio Blaník. Počasí.
6: Ještě zítra si užijeme sluníčka, i když už ho bude méně, ale stále čekujeme oblačno až polojasno odpoledne, spíše polojasno až skoro jasno. Zítra naměříme 18 až 23 a v tisíci metrech na horách kolem 16. Dneska v noci pak teploměry ukáží 11 až 6 při déle trvající malé oblačnosti kolem plus 4 stupňů.
5: Vlasta Suk
1: na rádiu Blaník.
6: A stále přeji krásný poslech dalšího vysílání. I teď mezi 20. a 21. to bude znít na vaše přání. Na úvod další společné 60 minutovky, jedna jízda s Alicí Springs. Tak jdeme na ní.

0: Alisa Springs a jízda. Hezky české z vesela, tady na Blaníku.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: A v rychlém tempu budeme pokračovat. Lásko, Slávku můj, si naše štěstíčko životní, miluji tě, tvá opička.

Kaváči Colorado za námi. A teď Polis. Dnes slaví náš syn Daniel Urban krásné 20. narozeniny a přejeme mu všechno nej. Zdraví, štěstí, lásku a mít rád. Ať se mu podaří úspěšně dokončit školu a autoškolu a mnoho úspěchů, radosti, úsměvů, pohody a úsměvů v životě. Ať si pořád tak pohodový a přátelský a kamarádský, to všechno a mnoho dalšího ti přeje tačka Ondra, mamka Petra, bratři Ondra a Jakub, babička Eva a strejda Pavel. Tak my se přidáváme a posíláme písničku od Polis. Všechno nejlepší.

0: kulis za námi a před námi Lucie Bílá, co by obyčejná holka právě teď na vaše přání. A máme tady pochopitelně požadavek, milý můj Jakube, profesore Sandokané, zlatoplatinový manželi hodinový a obyčejná, neobyčejná holka a tvoji nový nejmilejší kocourkové. Ti moc přejeme, ať si stále mlád, ať si stále krásný, zdravý a v životě nejvíc šťastný, si totiž kus jedinečný, i když někdy na zabití, jindy k pomilování, miluji i tvé rozjímání, zlato, pusu posílá tvoje osudová láska, občas zní na tvém čele vrázka, to k životu patří, směj se pořád na svět, jak se patří.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám.

0: Tohle to má Lucie Bílá, co by obyčejná holka. A my to máme tak, že hrajeme na přání každý večer od 19 hodin minimálně do 21. Před námi krásná písnička Milana Chladila a Ivety Simonové. Chceme popřát naší babičce k dnešnímu svátku, i když nyní v kalendáři má místo Hanuš, tak naše babička slavila tento den Miloslavu. Tento rok se zdatně pere se zdravotními problémy a proto ti chceme přát. K svátku přejeme ti zdraví, klid a smích. Babičko, buď spokojená, si základ naší rodiny. Přeje dcera Dáša s manželem a vnučka Verča s přítelem a taky věrný přítel. Fenka, Betinka. Tak my se taky připojujeme k přání všeho nejlepšího a milé babičce posíláme pěknou písničku. Tady jsou Sladké hlouposti.
1: Radio Blaník.

0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.

Marie Rodrová, krásná písnička doma a vy posloucháte Blaník. Před námi Hana Zagorová s tímto vzkazem. Haničko naše úžasná, máme vás rádi a buďte hlavně zdravá. Děkujeme za všechno. Rádio Blaník. Hrajeme vás.

0: Ozone, Drago Starinty. Už za chvíli napřání třeba písnička na hotelu Folomouci.
1: Až si zacpou uši brouci na hotelu Folomouci.
0: Ale taky Karol Gott. A revoluce je nejlepší, kterou znám. Tak buďte s námi a pohodový večer. Za 3 minuty bude 8:45.
2: Rádio Blaní. Písničky na přání.
3: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6 000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
2: Písničky na přání.
10: Na rádiu Blaník.
0: Před námi písnička na hotelu Folomouci s tímto vzkazem, abychom zahráli píseň mé sestřičce Gábince, která dnes slaví 20. narozeniny. Gáby, jsem ráda, že tě mám. Buď šťastná, spokojená a moc se těším na naši společnou cestu do Dánska a Švédska, kam za týden pojedeme. Tvoje Sapča posílá.

Margot a Trezor na Rádiu Blaník. Jedeme dál na vaše přání. Teď Lucie a Nejlepší, kterou znám. Zahrajte prosím písničku Nejlepší, kterou znám, a to konkrétně pro ženu, která proměnila moje obyčejné dny v ty nejkrásnější vzpomínky. Dnes je to přesně den, kdy máme za sebou další krásný společný měsíc, a já ti děkuji za každý společný krok, za každý smích, za každé obětí a za to, že jsi přesně taková, jaká jsi. Jsi ta nejlepší, kterou znám, a budu tě milovat dnes, zítra i každý další den. Tvůj Míra posílá písničku, tak tady je.

0: A za námi Lucie a nejlepší, kterou znám. A my jdeme do finále dnešních písniček na přání. Tady jsou Kabáti s Bárou. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí přeji mému bratranci Františkovi k tvému nedělnímu svátku, napsala Kristýna ze Světlé nad Sázavou. Tak posíláme a taky se připojujeme s přáním všeho nejlepšího.
1: Rádio Blaník.

0: Za námi Kabáti s Várou a tolik tedy úterní písničky na vaše písemná přání. Zase zítra to bude hrát podle vás. A vy ostatní můžete objednávat v předstihu přes naše internetové stránky radioblaník.cz. No a tohle to je Petra Janů, tu si dáme už za chvíli. No tak zaspívá Honza Kalousek. A vyrazíme ještě na dovolenou s Křindlem X. Tak se těšte, hrajeme hezky česky a za 2 minuty už bude 21 hodin. Radio Blaník.
1: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
2: Kdekoliv na světě
3: a 24 hodin denně.
2: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
3: na našem webu radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
0: Tak zítra ještě krásný den, většinou oblačno až polojasno, postupně by měla oblaka ubývat. V maximech zítra ještě naměříme 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech to bude kolem 16 stupňů Celsia. Noční minima většinou kolem 10, tam, kde bude méně mraků, tam kolem plus 4 stupňů Celsia.
3: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Dnes jsem vyrazil do terénu v roli blanického krajánka, opět jsem vypátral zajímavá místa, tentokrát to byly východní Čechy. Zajímalo by mě, jestli byste chtěli vědět, kde nejlépe zabavit děti. Tak já vám to prozradím, ostatně už odpoledne jsem se přihlásil z Jaroměře, kde se nachází jedna taková hezká místnost, a nejenom jedna místnost, zkrátka spousta prolezaček a tak dále. Ostatně za chviličku si reportáž připomeneme a do té doby budeme hrát hezky česky. Tohle je František Nedvěd, Kočovní herci. Rádio.

0: Skupina Rednex, krásná romantika, Hold Me For A While. Tady na Blaníku 10 minut po 21. hodině. Třikrát týdně vyrážíme do terénu po republice, jakožto blaniští krajanci, a s kolegou Martinem Císařem přinášíme tipy na hezké výlety. A nejen to, myslíme i na vaše ratolesti. Třeba kam vyjet s dětmi, aby je to bavilo, aby si to užili. A zároveň i vy. Jedno takové místo jsem vypátral dneska na východě Čech. Zkuste Vlčí Doupě v Jaroměři. Na koho tady cílí? To mi prozradili spolumajitelky Tereza Todt a Veronika Volková.
1: Cílíme na rodiny s dětma, ale i zároveň na dospěláky bez dětí, protože nejsme jenom herna, ale zároveň i kavárna.
0: Mm-hmm. Tak teď, co tady máte?
2: Máme tady prostor vyhrazený nejenom pro malinkatý děti do 2 let, ale pak prostor i pro ty větší děti, kteří si tady můžou rozvíjet svoji fantazii. Hrát si tady na různé profese, na cukráře, kuchaře, nebo i kluci si tady hodně vyhrajou v dílničce, policii, hasiči. Je toho tady plno, kde si rozvíjou opravdu fantazii a užijou si mnoho legrace.
0: Samozřejmě jsme to zdokumentovali, takže už chystáme fotky, videa, reportáže už brzy na stránkách radioblanik.cz v sekci Krajánek. No a do terénu vjedu opět pozítří, tentokrát to bude Moravskoslezský kraj. Zaměřím se na jeden obrovský hrad a taky na včeličky. Ale víc už neprozradím. Sledujte a poslouchejte naše vysílání. Opět ve čtvrtek po 14. a po 17. hodině se přihlásím přímo z terénu.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
0: Teď už pro vás další hezké české, třeba Slza, za chvíli teď Mňága až Dorp, hodinový hotel. Dobrý večer.

0: Tolik tedy Foreigner Blondes a písnička What's Up. Já vám přeji pěkný večer. Ještě 7 minut a bude 9:30. Přednedávnem nám sice odstartoval podzim, ovšem cestovky už myslí na to příští léto. Spustili totiž předprodej tzv. First Minute zájezdů na rok 2027. Lákají na slevy, větší výběr nebo možnost bezplatného storna, popřípadě i možnost změny destinace. Takže jestli už opět vyhlížíte to další léto a jste pro ty First Minute, určitě se porozhlédněte, třeba se to vyplatí i vám. Za chvíli Václav Neckář a Lékořice a taky Honza Kalousek zaspívá Na Blaníku. Další hezká česká nás čeká, hvězdy se mění.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
4: Tak držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr, vítr.
3: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.

0: Zpěvačka Madonna a Holiday na Radiu Blaník. Za 6 minut už bude 9:45. Já vám přeji pěkný večer. Určitě to znáte. Probliknout na protijedoucí auto a upozornit řidiče, že o kus dál čeká policie, to je takový ten náš motoristický pozdrav. Známe ho asi každý. Jenže pozor, v Polsku teď řidiči zjistili, že i za jedno bliknutí může přijít pokuta. Policisté v okolí Myšlenic totiž nasadili dron. Ze vzduchu sledovali, kdo po průjezdu kolem hlídky začne upozorňovat ostatní řidiče. A na označená auta už čekala další policejní hlídka. Během akce zkontrolovali 71 vozidel a rozdali 47 pokut právě za nesprávné používání dálkových světel. Každá byla v přepočtu asi 1200 korun na naše a řidič k tomu dostal taky 4 trestné body. Podobně je to i u nás. Blikáním sice můžete upozornit na hrozící nebezpečí, ale varovat před policejní kontrolou už nikoli. To už může být problém. Takže pokud někomu na silnici bliknete, možná si dobře rozmyslete proč. Protože zatímco vy sledujete policejní auto před sebou, policie může sledovat vás z nebe. Zkrátka jezděte opatrně, ať už nás teď posloucháte za volantem či nikoli, pošlu vám další hezké české za chvíli, třeba Ivetu Bartošovou, Víš lásko, a taky dorazí Xindl X s písní Dovolená. Prima poslech.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.

0: Dobrý večer, posloucháte Rádio Blaník, stále s Vlastou Sukem a za chvíli už vám pošleme písničky z lásky a samozřejmě i v nich vám budeme hrát hezky česky. Rádio Blaník.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. A ještě pohled na zítřejší oblohu. Bude oblačná až polojasná. Během dne by měla oblaka ještě více ubývat, takže v celku ještě zítra nás čeká pěkný den s teplotami mezi 18 a 23 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 16, noční minima 11 až 6, při déle trvající malé oblačnosti kolem plus 4 stupňů a ojediněle i přízemní mrazíky. Tolik informace o počasí a teď už opět a radeček s Eli. I tak to za to stojí. No rozhodně, i tak to za to stojí poslouchat Blaník. Protože jsou před námi písničky z lásky. Kromě téhle hezké české už za chvíli třeba Drupy, taky Josef Laufer, Marie Rotrová, Jakub Smolík, Bára Basiková a spousta dalších. Tak si to užijte.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům. Castor Plus. I díky vám, našim věrným a spokojeným zákazníkům, jsme tu už čtvrtstoletí a stále pro vás vyrábíme okna a dveře z hliníku i plastu a stále tak, jak nejlépe umíme. A máme připravené speciální ceny na barevné plastové profily. U nás nezvedne telefon robot, ale člověk. Stačí se jen rozhodnout a o to ostatní se postaráme my. Volejte 37 39 003 Castor Plus CZ.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Krásný ranější nerušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je středa 7. října roku 2026, kdy svůj svátek slaví Justýna, tak přejeme všechno nejlepší. 59. narozeniny má americká zpěvačka Toni Braxton a pojďme ještě do minulosti, do roku 2008, kdy byla spuštěna služba pro streamování hudby Spotify. Už je to 18 let. Tolik tedy pohled do kalendáře, taky zpátky do minulosti a teď už vám opět hrajeme hezky česky.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 7. října, dnes má svátek Justýna a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu před polednem proběhne v Kralupech nad Vltavou slavnostní otevření nově opraveného Seifertova náměstí. Mladé Boleslavy otevřou nový pavilon kliniky doktora Pírka. Stejně tak se dnes dočkáme otevření prvního zásilkového cykloboxu svého druhu v Česku. Mimo jiné nabízí cyklistům možnost využít nabíječku na elektrokola, kompresor na pneu a servisní sadu. Lidé ho najdou v Záblatí na Prachaticku. Krajská zdravotní zahájí v Ústecké Masarykově nemocnici provoz očkovacího centra. To bude poskytovat vakcíny proti COVID-19 a chřipce osobám starším 12 let. V 7 ráno startuje tradiční charitní sbírka Koláč pro hospic. Lidé budou moci na různých místech v Jihlavě za koláč přispět na provoz mobilního hospice Bárka. Sbírka bude probíhat i v Třešti. Jihlavská oblastní charita nabídne přes 6 000 koláčů. A v Praze začne na výstavišti tradiční přehlídka designu a módy Design Blog a potrvá do 10. října. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.